0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Vyvez z Európou 2 partu na festiák. Když si tento týden denne okolo obieda pohlídáš na Európie tenhle song a zavoláš nám, odmieníme ťa 4 lupenama denne na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadar. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Európou 2.

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Vyves Európou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. 80. Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
2: Be smart. Get wings.

0: je pěkná písnička na ráno, že? Káťo. No. Takhle, u kolíbavka by to byla ještě horší, ale se na probuzení, jako proč ne? Když navíc už je 6 hodin, takže rychle jdeme na to. Začínáme zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. No a já začínám zprávou, kterou jste si evidentně všimli, že se děje, protože do Česka dnes v noci dorazila okluzní fronta, která přinesla déšť na většinu našeho území. Nejvyšší úhrny očekávají meteorologické modely ve střední části republiky, kde může lokálně spadnout více než 20 mm srážek. Deštivé počasí navíc neskončí, protože už zítra večer dorazí další frontální systém. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc, a to na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Stále ale není jasné, koho všeho se bude týkat. Neshoduje se na tom ani samotná koalice. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: V Havlíčkově Brodě rozšířili České dráhy své servisní zázemí o novou opravárenskou halu za více než 235 milionů korun. Je připravená i na údržbu nových nízkopodlažních vlaků, které mají větší část vybavení na střeše. Vedle obslužných kanálů a zvedáků jsou v hale mimo jiné také vyvýšené prohlížecí lávky a mostový jeřáb. Obsahuje rovněž zařízení pro odsávání výfukových spalin. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve včerejším čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku, a to 6-4, 6-3, 7-6. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi aktuálně počítejte na D1 z Prahy do Brna. Na 62. kilometru stojí odstavený kamion, tak opatrně. No a pozor taky na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové. Za sjezdem na Bíšť stojí kamion s defektem, je to konkrétně na kilometru 135, a kvůli úniku nafty tady zasahují hasiči.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví, na Evropa2.cz. Jak je venku?
1: Dneska máme oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháníkami, ojediněle také bouřkami. Odpoledne a večer kromě severovýchodu očekáváme od západu postupně protrhávání oblačnosti i ubývání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tak to byly dnešní první zprávy s datem 3. června a teď už startuje ráno na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: Já tě nechci stresovat, ale mohla by si prosím vysvětlit tu zprávu o těch dětech, o těch příspěvcích.
1: No, to tě jako, tohle tě zaujalo.
0: Celou dobu o tom přemýšlím. No ne, tak jestli má smysl se do toho pouštět nebo ne.
1: Je takhle.
0: Ještě nemám, že jo, tak jestli.
1: Serčata.
0: No právě, ty jsi říkala, že až 400 tisíc na jedno dítě.
1: Ano.
0: Ano, a 800 tisíc.
1: Ano, a pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 na 800 tisíc korun.
0: Tomu rozumím, ale takže ono se to pak jako nenavyšuje podle počtu těch vícerčat? Když se mi jako narodí dvojčata anebo
1: a
0: paterčata, tak je to
1: jedno?
0: Ne, ne.
1: Jo.
0: Tak to není ale moc domyšlený.
1: No.
0: Jako pak se trošku musí snižovat dávky potravin a podobně.
1: Není tam přímá úměra prostě.
0: No tak to je špatně. A nespletla ses, fakt to tak je.
1: Hele, jak jsem koupila, tak prodávám.
0: Tak to bych vrátil, to se mi nezdá. Jdeme na to, přátelé. Po 6. hodině přejeme skvělé středeční ráno s Evropou 2. Pojďte si to s náma užít.

0: 6 hodin, 17 minut. Dobré ráno.
1: Čau.
0: Tak takhle budeš zdravit naše posluchače. Čau.
1: Jak se máte?
0: No, přátelé, posloucháte Evropu 2. Středa, upršená, takže pojďme to úplně vyignorovat, tohle, jak já vždycky říkám. Nejsme meteosenzitivní, nenecháme se zvyklat tím, že venku je nějak. Prostě pojďme si to udělat hezký i tak.
1: Takhle, a vy, co jste jako já, tak to pojďme nakopnout, protože dneska teda hrůza.
0: No tak ale, Káťo, kazíš to. Pojďme teda odstartovat ten 3. červen, který pochopitelně, jak já mám rád, začneme, ani to nebude přímo kalendárium, prostě dneska zmíníme jenom jedno jméno. Já jsem tady přišel vlastně za Káťou a říkám, hele, jméno jedné zpěvačky dneska by se dalo zmínit a dalo by se od ní i něco pustit, vzhledem k tomu, že má dnes narozeniny. Ale nevím, jestli vůbec víš, o koho jde, protože no, já sám ne, jsem...
1: Byl jsi tajemný jak hrad v Karpatech.
0: Ano, řekni, je fakt, že si to úplně to nezaslouží, jako takovou pozornost. Suzy Quattro prostě, zpěvačka.
1: Děláš si srandu, jak nezaslouží pozornost. Suzy Quattro?
0: Jako zaslouží, ale nevím, jestli tak moc, jak z toho teď děláme.
1: Samozřejmě, že zaslouží.
0: Jo, dobře. No. Tak Suzy Quattro, zpěvačka, která mimochodem, teda kromě toho, že dneska slaví 670. narozeniny, tak jestli je to pro tebe taková hvězda? Asi jo, protože tady koukám, že prodala 55 milionů desek za život. Hmm. Tak taky dlouhý život, že? Tak nikdy třeba nebyla nominovaná na cenu Grammy, ani nominovaná. A nebo taky třeba zajímavost, v roce 1979 tahle americká zpěvačka vystoupila v pražské sportovní hale v socialistickém Československu a sestřih z koncertu dokonce odvysílala tehdejší československá televize.
1: Je americká, jo?
0: No, mě to taky překvapilo.
1: Já jsem se nějaká Italka jako původně.
0: Prosím tě, to, že máš ráda pizzu quattro formaggi. Že jo, že to napadlo.
1: No.
0: Tak Suzy Quattro je prosím tě američanka. Susan K. Quattro celým jménem, ale to je stejně zvláštní takovýhle jméno, jako to fakt asi není umělecké jméno, ale to je asi civilní jméno. Susan K. Quattro. Tak a abyste teda jenom věděli, jestli furt nevíte, o koho jde, tak připomeneme si jedním hitem, který možná z našeho éteru vlastně znáte. To je totiž taky Suzy Quattro. Akorát, že my tady hrajeme tu novou verzi. A jak nic není náhoda, tak dokonce za chvilinku právě tu novou verzi si dáme. Nicméně Káťa se vyjádřila, že tohle je takový už profláklý.
1: No, profláklý, ale za mě jedna z nejlepších písniček na světě.
0: Ale mám ještě jednu.
1: Tak pojď.
0: Tak jdeme na ní. Suzy Quattro, všechno nejlepší. I za to, že nikdy nevyhrála Grammy, tak my tady na Evropě 2 hrajeme a připomínáme 670 let. Krása.

0: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a NEP Brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, yeah, hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mámě ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grily Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
13: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
17: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: Rock4People.cz.
1: Falcon uvádí:
2: Ten meč mi ukáže cestu domů.
1: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
3: Jsem mocný!
1: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil: Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.

0: 6 hodin 35 minut posloucháte středeční ranní Evropu 2. Tak já tady trošku váhám, jestli otevřít jedno téma, které v podstatě je se týkající přímo mě. To znamená, že tím nechci obtěžovat. Káťo?
1: Tak neváhej, tak pojď. Tak hele, pojď, trošku obtěžuj.
0: Je to možná teď i dotaz na některé naše znalé posluchače.
1: Ale jsi v tom dobrý, takže pojď.
0: Obtěžování. No ale to, že obtěžuju tebe, neznamená, že to dělám všude. Tak já jsem dnes ráno sedl do auta, abych se sem dostal.
1: No.
0: A musím předeslat, že jsem vlastně včera absolvoval poměrně náročnou cestu na Moravu a zpět na otočku. Já jsem jel na Šumpersko, prostě hrozný, jako 3,5 hodiny tam, 3,5 hodiny zpátky, v noci. Takže poslední věc, kterou dneska chci dělat, až tady v 9 skončíme, tak poslední věc, kterou plánuju, je jet do servisu. A proto se chci zeptat tebe, jako odbornice na auta a podobně, na motorismus. A stejně tak našich posluchačů.
1: Ano,
0: jestli...
1: musíš, abys nastartoval, musíš zmáčknout to tlačítko.
0: Aha, tak díky, tak to je všechno. Děkuju a pojďme dál. Ne, prosím tě, já jsem ráno sednul do auta, tisknul jsem tlačítko, že jo, aby se to teda nastartovalo. A hned mi to píplo závada hnacího systému. Úplně nezbytné fakt vyrazit hned do servisu.
1: No,
0: já se tak trochu ptám našich posluchačů. No. Takže přátelé, já to risknu. 257 400 888.

0: A tak dobrý, tak ještě prostě prej můžeš jezdit, ale když už je to jako červená, tak ideálně možná zastavit a utíct, nebo já nevím. Protože telefon samozřejmě tam tady, jak to říkala už, explodovala telefonní ústředna, tak já to risknu. Halo, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: No tak to
2: Žena, no, dobré ráno.
0: Ano, já to vůbec nebudu komentovat. Halo.
1: No ale asi strašně záleží na tom, co je to za vůz.
2: No, a teď mluv.
1: Co to je za značku? No.
2: Pochlup se.
0: Jak to myslíte? Tomu nerozumím. Jakub, jak to myslíte?
1: Já jezdím ve Škodě Kodiaq a už mi to hlásilo taky, tak se ptám, co máš za vůz.
0: No. No tak jo, tak počkejte, ano. Já jsem se ptám na jméno, to bych nevěřil, že vy mě zrovna pomůžete. Můžu se ptat na jméno?
1: Klára.
0: Kláro, tak Klára. Pojďme si o tom popovídat. Takže co to znamená? Taky ti to svítí, Kláro?
1: No, svítilo to dvakrát za fungování toho auta. Je ano. To prostě jenom elektronika, nic nenašli.
0: Je, tak díky, tak to jsi mě uklidnila. Já jsem právě si říkal, takže, no. Takže jak dlouho to můžu nechat? Jako třeba, když dneska se na to vykašlu, pak zítra ještě jedu do Karlových Varů, tak bych to viděl třeba příští týden. Je to v pohodě, Kláro?
1: Jo. Tak
0: fakt?
1: To bylo přesně, když jsem poprvé zavolala do servisu, tak mi řekli, že prostě buď přijdu nebo ne. Já jsem najezdila 1000 kilometrů a pak jsem to tam teprve dala a v pořádku.
0: Kláro, tak to je teda super. Tak já moc děkuju. Děkuju za takhle nevážně. Strašně. To, až přijedete podle mě, Kláro, dneska domů a budete vyprávět manželovi, že jste pomohla prostě na Evropě 2 s autem, tak to si myslím, že neuvěří, ne?
1: Já se obávám, že to zrovna slyší.
0: Aha, tak zdravíme manžela Kláry. Kláro, díky moc, papa. Ahoj, ahoj.
1: Jo, papa, ahoj.
0: Tak jdu zkusit ještě tady jednoho posluchače. Halo, slyšíme se?
3: Ahoj, ahoj, tady Honza.
0: Ahoj, Honzo.
3: Mechanik.
0: Mohli by si prosím tě jenom potvrdit tezi Kláry a to stačí jenom.
3: Jo, jo, no, hele, jelikož se ti to stalo hnedka z rána.
0: No.
3: Tak bych šel asi, otevřel kapotu a podíval se na hadičky, jestli ti to nepřekouseli kuny.
0: Hele, to mě taky napadlo, ale myslíš si, že kuna může vlézt do garáže?
3: No, nebo se taky mohla projet s tebou.
0: Hej,
2: ty si přivez do rádia kunu?
3: Dostavil někde.
2: Bobe, ty si přivez do rádia kunu?
0: No, tak teď teda, tak Honzo,
2: tak
0: proč jsme nezůstali u Kláry, sakra? Tak jo, Honzo, díky moc, děkuju za tip, to je dobrý. Kuna je dobrá. Teda takhle, kuna je hrozná, ale doufám teda, že se Honza splet.
2: Honzo, děkujeme
0: moc, no. Já jsem totiž doufal, že posluchači někteří řeknou tu klasiku, co dělat, když tě zlobí auto. Víš, když ti třeba slyšíš divný zvuk motoru, víš, co se má dělat?
2: Zesílit rádio.
0: Přesně. Evropa 2. Evropa 2, kde to stojí? Tak pojďme se podívat na dopravu, kterou pojďme si vlastně říct, že probíráme celou dobu teďka. Možná já dneska někde zastavím dopravu, až pojedu do toho servisu.
2: Je to tak, možná i ty zkomplikuješ někde dopravu.
0: Provoz.
2: Každopádně s komplikacemi aktuálně počítejte na D1 z Prahy do Brna. Na kilometru 62 stojí odstavený kamion, tak tady buďte opatrní. No a pozor taky na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové. Za sjezdem na Bíšť stojí kamion s defektem, je to konkrétně na kilometru 135. A kvůli úniku nafty tady zasahují hasiči.
0: Mimochodem, musím ještě podotknout poslední věc. Úplně už chápu, proč tak moc rádi v ranní show klasické berete s Leošem posluchače ano. Do éteru. Je to skvělý. Já vás taky
2: tak
0: miluju. Já vás miluju.
4: Značková kvalita za ní.
5: Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
6: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
7: Be smart. Get wings.
8: Nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Karel Poborský desát! Krásně to zkusil 1-0!
11: Poborský, Nedvěd,
10: Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na před

0: premiéře filmu Stříbrná cesta 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
11: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
12: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
13: V České republice nemá takový program obdobu. Tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.

0: 6 hodin 54 minut posloucháte Ranní Evropu 2. A Káťa se tady hlásí. Slovy školních škamen. No. Káťa se hlásí.
1: Já mám totiž téma.
0: No tak. Jo.
1: Já jsem totiž včera zaznamenala video, který mě jakože ale úplně naprosto šokovalo. To, jak se říká, to mě vystřelilo z kecek, protože je to moje dětství a já jsem úplně v šoku z toho, že mi to nikdo neřekl. O co jde? Chci mluvit o pampeliškách. Jo, pampelišky prostě známe, že jo, všichni máme na zahradě, kdo máme zahradu, kdo ne, tak parku.
0: Tak já se omlouvám, pampeliška je která? Já fakt se v kytkách, ale jakože absolutně nevyznám.
1: Uvedíláš si ze mě legraci?
0: Kdybych se dělal legraci, řekl něco vtipného.
1: Jako ty fakt nevíš, jak vypadá pampeliška?
0: Ne. Já tuším, no, tak já si ji najdu.
1: Žlutá kytka.
0: Přestaň mě strapňovat, já si ji s tím najdu a ty povídej, co jsi chtěla.
1: Já nevím. A víš, jak vypadá vlčí mák třeba?
0: To je červený, ne?
1: No, tak pampeliška je žlutá, dobrý.
0: Tak pampeliška, jo, tohle je pampeliška, tak tu znám.
1: Ježišmarja, no tak. Pampeliška.
0: Hele, městský dítě.
1: Dobře, tak prosím tě, pampeliška má různý stádia, že jo, je prostě žlutá a potom, když odkvete, tak je taková bílá, že jo, chlupatá.
0: To je to chmíří.
1: To je to chmíří.
0: To je pampeliška.
1: A u tady té fáze já si chci zastavit, protože já včera viděla video, jak vzal někdo pampelišku v tomhle stádiu, otočil ji z hůru nohama a položil ji, nebo prostě takhle ji ponořil do sklenice s vodou, vytáhl ji a ta pampeliška byla jakože úplně suchá.
0: To nechápu.
1: No prostě nebyla mokrá, jako. Takže... Co na to nechápeš? Prostě byla suchá.
0: Jako
1: a to se děje, to nebyl žádný jako fígl, to nebylo žádný AI, prostě ta pampeliška v téhletý fázi toho odkvětu, tak ty, když ji prostě ponoříš do vody a vytáhneš, tak ona, já nevím, to je nějak prostě nějaký zákon tady přírody, že ona prostě byla suchá. A všichni,
0: to znamená...
1: a všichni tam pod to psali, jo, to jsme dělali jako děti.
0: Fakt?
1: A já to vůbec neznám, my jsme do toho jenom foukali, že jo.
0: Já jsem ji v životě neviděl, takže já jsem ještě dál. Viděl jsem samozřejmě, trošku to zlehčuju.
1: A dali ti rodiče fouknout třeba do té pampelišky?
0: Já myslím, že po tomhle vstupu dostanu fouknout, ale je to zvláštní, no, že pampelišku jako znám teda, ale ani jsem pořádně nevěděl, jsem asi, že to je pampeliška. Pojďme o to. Tohle jsem fakt nikdy nevěděl. To znamená, teďka, když prší na pampelišky, ale oni asi teď nejsou ještě odkvetlí, viď?
1: Jsou.
0: Takže teďka prší na pampelišku, tak ona vlastně jako zůstane potom ve stejné podobě?
1: Asi je suchá prostě, no, zůstane takhle teď. No, je to prostě zajímavý,
0: no, dokonalý materiál, z toho by dělal pláštěnky.
1: No jistě, pampeliškový.
0: No.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: To, co tě čeká začátkem června, není...

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
3: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
4: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, od Alena Walkera, Faded.
8: Jo, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra Shakespeareovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
13: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz

0: Nejvyšší čas dát si další zprávy po 7. hodině s Katkou Podrazkou.
1: Krásné ráno. Na českých školách se žáci a studenti necítí bezpečně. Vyplývá to z průzkumu, podle něho, že zažilo na 120 tisíc na základní nebo střední škole něco nepatřičného. Od zneužití autority až po sexuální vztah. Kampaň společnosti Consent s názvem Škola není seznamka pro vyučující má na tenhle problém upozornit a apelovat na ministerstvo školství, aby nastavilo pro kantory a jejich vztah ke školákům jasná pravidla a právní rámce. Na motorce prezident Petr Pavel na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepojede. Přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by považoval za trolení, tedy provokování ostatních. Přiklání se k důstojnému řešení situace. Prezident to odpověděl při včerejší debatě ve Valašských Kloboukách na Zlínsku na jeden z dotazů obyvatel. A teď už Zuzka.
2: Na letišti Karlovy Vary pokračuje výstavba nového odstavného parkoviště. Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Martina Hurajčíka jde stavba dle harmonogramu tak, aby mohlo být parkoviště využíváno cestujícími letních čártrových letů. Z karlovarského letiště se bude letos létat od června do října do 5 destinací. Oproti loňsku je novinkou Tunisko. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy, ale tentokrát bude v nových kulisách. Místo letenské pláně se uskuteční na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se v Praze bude ode dneška až do neděle.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 z Prahy do Brna. Na kilometru 181 vjedete do kolony, kde dvojce pojedete asi 20 minut. Doprava se pak štosuje taky na D5 z Plzně do Prahy. Na 7. kilometru začíná kolona na Pražský okruh. Osobním autem to pojedete asi půl hodiny.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2.
1: Dneska bude převážně oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Odpoledne a večer, kromě severovýchodu, čekáme od západu postupně protrhávání oblačnosti a taky ubývání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Bob Schwarz.
0: Tak co tady pro vás máme? Zase nějaké ty výhry, taky pochopitelně maximum muziky a taky spoustu dobré nálady. Tak díky, že jste s náma. Dobré ráno.

0: 7.20. Posloucháte ranní Evropu 2.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Svět letectví. Do toho míříme. Totiž objevil se takový zvláštní inzerát. Teď budeš mít pocit, že to odvádím úplně někam jinam. Zpěvačka Helena Vondráčková.
1: Ano.
0: Zaskočila sledující na svých sociálních sítích neobvyklým příspěvkem. Místo pozvánky na koncert nebo fotografii ze soukromí totiž sdílela inzerát na prodej svého letadla.
1: Helena má letadlo?
0: Tak to jsem přesně čekal, že takhle zareaguješ, protože přesně já jsem taky si říkal, to jo, tak slušný. Ano, má a zřejmě už nechce. Asi už jí prostě obtěžuje neustále za kokpitem sedět nebo v kokpitu za tím kniplem, že jo? Takže teď pokládej otázky, ptej se.
1: Co mě by zajímalo, co to je, jestli nějaký jako brigadír, nebo jako co to je.
0: Myslíš jako typ letadla?
1: No.
0: Brigadír, to je nějaký starý? No. Ne, prosím tě, to zase jako... Chápu, jako na co narážíš, jo, že paní Vondráčka, ale trošku narážíš. Ne, tak zlí jazykové by řekli, že je to letadlo, se kterým je to letadlo, které jí odkázal Jan Kašpar, průkopník letectví, že jo, nebo bratři Montgolfierové. Ne, to ne, to ne, to ne. To letadlo není jako starý, samozřejmě. To ne. Je to letadlo, které pochází z roku 2003, jedná se o typ, a teď nevím, Cirrus SR-20, pětimístný letoun, který podle dostupných informací si paní Vondráčková pořídila v roce 2021 a během let patřil mezi její oblíbené dopravní prostředky při cestách na koncerty. Letadlo má nalétáno, to je jak inzerát, my trošku vlastně pomáháme s prodejem. Letadlo má nalétáno 3400 hodin, cena nebyla zveřejněná. To je takový to, jako když do inzerátu napíšeš cena
1: na
0: vyžádání v soukromé zprávě, ale abychom měli představu, jestli se o to zajímat nebo ne, tak podobné stroje se na trhu prodávají za několik milionů korun. Co tomu říkáš?
1: Přišel mi tady podobný mail, že se tady budou rozdávat u nás v práci, ne teda letadla, ale padáky.
0: Po tomhle, co jsme tady teď dělali, vy předváděli, rozumím. Tak já to zkusím zachránit pěknou písní, stylovou. Tohle je paní Vondráčková, k jejímu inzerátu ideál.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady. Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady. Wow!
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
2: Co je?
6: Co je?
2: Je scary movie v kině.
6: Jsme zpátky!
11: Horory všech zemí, bojte se!
7: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
12: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
11: Scary Movie.
4: Proč jen trochu?
7: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
8: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní Evropu 2. 7 hodin, 37 minut. A samozřejmě sledujeme situaci i ve světě, takže pojďme do Německa. Do Německa.
1: Protože kuriozní úlevek z rychlostí 42 km.
0: Klasická pirátka chodníků v tomhle případě.
1: Že si to bylo za model, byl nějaký turbo, ne?
0: No měla prostě.

0: kilometrů v hodině, jenže paní, jak šla jako okolo, jasně, tak jí blejskly ve chvíli, kdy ona teda procházela s tím chodítkem a zrovna to bylo opravdu v takový moment, že ona ještě ke všemu kryla SPZ-ku toho vozidla. Jo.
1: No tomu rozumím, ale nechápu teda, jak našli tu babku, že jo, tu seniorku.
0: Jak ji našli, prostě mají vyfocenou, jako no. Oni nemají její jméno, ona neměla SPZ-ku na tom chodítku.
1: No právě, takže oni nevědí, kdo to je.
0: Ne, prostě neznámá paní, zachycená prostě s rychlostí 42 km.
1: Takže tohle není vlastně pátrání po té důchodkyni.
0: Pátrání to není, ale je to zajímavé.
1: Je to zajímavé, to je, hlavně si říkám, kdyby, ještě si představ situaci, hypoteticky, jo, kdyby tam nebyla sama, kdyby ještě šla s kamarádkou třeba, taky s chodítkem, tak to už by se to dalo v podstatě klasifikovat jako nelegální závod.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak.
0: Prosím vás, buďte opatrní na těch silnicích.
1: Hlavně na s chodítkama.
0: Pozor, se dejte na D1 z Prahy do Brna. Na kilometru 181 vyjedete do Kolony, kde dvojce pojedete asi 20 minut. No a doprava se nám štosuje na D5 z Plzně do Prahy. Na 7. kilometru začíná kolona na Pražský okruh. Osobním autem to pojedete asi půl hodiny, s chodítkem asi 10 minut.
3: Utrhnout, sklidit, očistit.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.
3: Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Co je?
8: Co je? Je Scary Movie v kině. Jsme zpátky! Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
9: Na tohle se připravuju roky.
8: Scary Movie.
10: Já ti dám, že se budeš smát!
11: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
12: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
14: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
15: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
16: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
17: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky.

0: Finanční skupina Roku.cz. Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Jurej.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
1: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
0: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Jurej.talk.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo grill?
3: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
3: Jo, ten od Madety.

0: 7 hodin 52 minut posloucháte středeční ranní Evropu 2 a obvyklé téma k diskuzím a disputacím pes nebo kočka?
1: To je otázka.
0: Ano, tak vy máte psa.
1: Jako já, jako Podrazký.
0: Jako rodina Podrazkých, no.
1: My máme pejska.
0: Paní, počkej, víš, vy už nemáte psa teď.
1: No my ho máme na prázdninách teď.
0: Jo, takhle.
1: No, ale víš, co se u nás stalo, to zrovna s kočkama souvisí.
0: No.
1: Včera jsme byli v noci prostě jakoby v obýváku, koukáme na televizi a najednou strašný zvuk, jo. Prostě rány, škrábance a najednou slyším, jak brečí dítě. A říkám, co to je? Bylo třeba 11:30 a Míra říká, kočky.
0: Jej,
1: takže
0: no jo.
1: Já jsem vyšla před vchod a normálně tam byly kočky, které se rvaly přímo před dveřma. Všude chlupy. No a normálně takhle, ale to byly zvuky. Já myslím, že normálně se perou lidi. No,
0: no a přitom to bylo pravděpodobně spíš milování koček. Já si to víš, že oni, když jako...
1: Takhle drsně.
0: No, ano. Když se kočky milují, tak někdy opravdu to zní, jako když, přesně jak říkáš, brek dítěte. No, to je úplně strašidelný.
1: To je nářek. No, promiň, já jsem
0: ne, je zajímavý, že si to vlastně poslala tímhle směrem, protože ono to trošku souvisí. Tak psi nebo kočky, každý si odpoví podle toho, jak to cítí, ale podle jedné studie majitele psů mají více právě intimních styků než majitele koček. A teď proč, jo? Psi totiž prý svým majitelům usnadňují navazování nových kontaktů a působí pak člověk se psem přístupněji a častěji se díky těm pejskům dávají do řeči s ostatními. Také pes často funguje jako takzvaný přirozený icebreaker, neboli prolamovač ledů a usnadňuje zkrátka seznamování. Takže...
1: To je pravda.
0: Takhle jste se potkali? Nepoznali? Ne, to ne, že ne? To ne.
1: Jako s pejskem?
0: Ne, s manželem.
1: Ne, ale furt teď někoho potkávám.
0: Aha, a co na to manžel? Ne, tak je to prostě samozřejmě na zamyšlení.
1: A tak oni se začuchají vždycky a tak musíš se zapovídat.
0: Zase nevím, o kom mluvíš, ale každopádně teda opravdu si to zhodnojte podle toho, jak to máte, ale platí teda tady ta, dá se říct, poučka, že pokud máte psa, tak máte pravděpodobně více intimních styků, více sexu, prostě zjednodušeně řečeno, než když máte kočku.
1: No jistě.
0: Já jsem z toho teda zjistil jednu věc, že my doma musíme mít kočku někde, akorát já o tom nevím.

0: nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360 už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
2: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
3: Lenka Termerová,
4: Jana Sislová,
5: Petr Kostka,
6: Jan Vlasák,
7: Oldřich Kaiser.
8: Vemte rodiče do kina od 28. května.
9: Pět švestek.
10: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
11: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
12: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
11: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
12: Program závodu najdete na primátorky.cz.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
14: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, ale na volka tří fajde.
15: Jo, faded, faded.
17: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
15: Imagine Dragons.
17: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
18: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
19: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
20: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
21: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
20: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
21: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
22: Každé úterý a neděli v 8 večer.
23: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
22: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
24: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
22: Každé úterý a neděli v 8 večer.
25: A tak je to věta o jednom slově. Věta hulá debilní půlení.
22: Na Evropě 2.
26: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
27: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
28: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
29: Evropa 2.
30: Evropa 2. I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Těsně po 8 hodině další zprávy na Evropě 2 a opět Katka Podraská. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám všem. Poslanci dnes začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům podle ní stát nabídne aplikaci zdarma. Dánská kauza evropského rozměru hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se díky muži pomoci umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárce ani spermabanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ní vědci přišli, dodala dánská laboratoř do roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Některé děti zemřely, další se léčí, všechny se ale prozatím nepodařilo vypátrat. A teď už Zuzka.
2: Brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších třech vozech T3 a jednom atypickém voze typu T4. Zatímco první byl zařazený do provozu již v roce 1964, druhý až v roce 1985. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karoliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 z Brna do Prahy. Za sjezdem na Benešov začíná houstnout provoz a nesouvislou kolonou pojedete až k jižní spojce. Doprava se pak štosuje taky na D5 z Plzně do Prahy. Na 8. kilometru začíná kolona na Pražský okruh. Osobním autem to pojedete asi 45 minut.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháněkami, ojediněle také bouřkami. Odpoledne a večer kromě severovýchodu očekáváme od západu postupně protrhávání oblačnosti a ubývání srážek. Nejvyšší dnešní teploty se zastaví na 15 až 20 stupních Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje ráno na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
0: A teď nám, Káťo, řekni, na co jsme nesnad zapomněli v minulé hodině, ale co jsme prostě přebyli spoustu zajímavých témat. Co to bylo?
1: Já nevím.
0: Soutěž. Tak si dáme teď. Po 8. hodině.

0: Posloucháte Evropu 2, ranní Evropu 2, 8 hodin, 18 minut. No a je tady to, co jsme už dnes několikrát avizovali. Káťo, co pak to je?
1: Budeme soutěžit.
0: Je to tak, samozřejmě musíme si to užít, když je tady ta možnost něco rozdat, tak to já vždycky rád. Takže 257-400-888, číslo k nám do studia. Doufám, že teď někomu uděláme velkou radost, už jenom, že se dovolal. Haló.
2: Ahoj, tady Romča.
0: Ahoj, Romčo.
1: Romana.
2: Ano.
0: Tak, ano.
1: Ahoj, Romano. Tě tady vítáme.
2: Ahoj. Děkuju.
0: Jak se s námi...
2: Jste takový miloučký.
0: Jsme miloučký, nebo jak to myslíš?
2: Jste miloučký, ano.
0: Je, tak to rádi slyšíme. To, a tak povídej, ještě něco.
1: Ještě přidej, ještě malinko.
2: Co byste chtěli slyšet?
0: No něco pěkného.
2: Jo, potěší každýho, že
0: no ne, tak když se nad tím zamyslíš, tak vlastně my mluvíme k vám a snažíme se vám říkat vždycky něco milého, pozitivního, pěkného, ale ta zpětná vazba přece jenom není úplně stoprocentní, jo? Přece jenom nezavolá každý jako
1: Romano,
0: ty.
1: Romano, prostě on si říká o to, aby se pochválil.
0: Ne, rozhodně ne, já si říkám...
1: Typický chlap, no.
0: Ne, Romano... Já si myslím, že budeš chválit Evropu 2 za to, že ti dám možnost vyhrát. My totiž soutěžíme s Xiaomi. Xiaomi patří mezi nejoblíbenější značky mobilních telefonů, Romano, a široké řady chytrých zařízení, které můžeš snadno spravovat v aplikaci Xiaomi Home a mít tak dokonalý přehled o tom, co vás právě zajímá. Značka Xiaomi právě nyní uvádí nové AI smartphony Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro s pětinásobným optickým teleobjektivem německé značky Leica Hyper AI v češtině a benefity v hodnotě až 11 499 korun při koupi právě teď, Romano.
1: Romčo, hezky to řek, viď?
0: Z hlavy.
1: Musím ho pochvalit. Málo kdo by to takhle hezky řekl.
0: Z hlavy.
2: Krásně to řek. Já mám úplně pocit, tyjo. Ježiš, že jsem někde v nebi.
0: Holky, asi se zase uklidníme, pojďme zpátky teda k té soutěži. Tak prosím tě, soutěžíme o prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch S5 46 mm a bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6. Elegantní smart hodinky jsou voděodolné, s výdrží baterie až 21 dní. Komfortní bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 přináší úžasnou kvalitu zvuku, jemné výšky a silné basy, takže si ty naše hlasy můžeš užít. A pojďme teda rovnou, ať to svoukneme rychle, ať už tě nezdržujeme, pojď, Romano. Pojďme.
2: Na... V pohodě, já chtěla jít jenom do práce, ale povídej.
0: Tak snad šéf neposlouchá. Co děláš vlastně, Romano?
2: To je dobrá otázka. Já pomáhám lidem, kteří chtějí vyjet do Austrálie, tak jim pomáhám získat víza a studovat tam nebo pracovat a tak.
1: Boží.
0: Co?
2: Jo, je to hezký, je to hezká práce, je to prostě plnit jako sny, život, jako životy lidem měnit, je to prostě boží.
0: A jakože ty jim pomáháš s čím? Jako s vízama nebo s letenkama nebo...
1: S vízama říkala.
0: Jo, s vízama.
2: Hlavně s vízama, protože získat vízum do Austrálie není taková sranda.
0: No jasně.
2: A trošku se to pořád komplikuje, takže to jsem tady já.
0: No jo. Já jsem myslel, že pomáháš třeba s tím, jak zvládnout ten pobyt hlavou dolů tam. Ale...
2: Jo, trošku... tak psychicky taky kolikrát.
0: Ano, promiňte za tento přízemní humor. Pojďme teda už konečně na tu otázku, jo? Takže jaký mobilní telefon musíte zakoupit do 28. června letošního roku, abyste ušetřili až 3,5 tisíce korun, získali výkupní bonus 1000 korun a elektrickou koloběžku Xiaomi nebo tablet jako dárek za recenzi? Za A. Prémiový AI telefon Xiaomi řady 17T. Za B. Nějaký oranžový telefon. Za C. Telefon s utrženým sluchátkem.
1: Těžký.
2: Za A.
0: No jo, nebudem se zdržovat, věď, jak jsi říkala. Tak jo. Ale já začal být pocit... Začal být pocit, že jsi objednaná.
2: Ne, to byla hrozná nápad... To byla strašná náhoda, já jsem chtěla jít do práce, už jsem šla, že to skoro vypnu a teďka soutěžíme, no tak jo, tak ještě soutěžíme a ty, že jsem se ještě dovolala a ještě jsem vyhrála. No tak to je masakr. Ty bláho, vy jste mi úplně udělali skvělý den, já se klepu normálně, se mi klepou ruce.
0: Tak,
2: to,
0: tak opatrně, aby ti z nich nevypadl ten nový telefon od Xiaomi a co to tam všechno je, hodinky, takhle, telefon si kup. Tak se měj krásně, děkujeme za zavolání a prosím tě, když teda budeme potřebovat do Austrálie, tak si tady ukládáme tvoje číslo. Měj se pěkně.
2: Jasně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2.
3: Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
11: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
18: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
19: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
20: Žádná kouzla?
19: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
21: Falcon uvádí.
22: Ten meč mi ukáže cestu domů.
21: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
23: Jsem mocný!
21: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
3: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Kdykoliv.
1: 8 hodin 37 minut. Posloucháte Evropu 2. Ranní Evropu 2 ve středu 3. června. Dobrý den, přátelé.
0: Dobré ráno.
1: Tak kdy se stala ta věc, kterou teď budeš vyprávět, Káťo?
0: Včera,
1: tak to je takhle čerstvá historka. Tak právě si říkám, jestli vlastně po tomhle, co ty si včera zažila, tak jestli dobré
0: je
1: ráno.
0: Je to ještě čerstvý.
1: Je to čerstvý a ještě se z toho sbíráš.
0: Prosím vás, já jsem se tady svěřila mimo éter mýmu kolegovi se včerejším trapasem a on okamžitě vytáhl mikrofon, že vám to musím říct, ale já nevím.
1: To jsou ty situace, kdy prostě máte pocit, že jste sami, ale nejste.
0: Tak jo, tak já vám to doříkám. A on vždycky jako udělal nějaký zvuk a ty komáři normálně to hejno na to reagovali, takže on třeba ho udělal. Jo, takhle.

0: Komáři bývají.
1: A náhodou komáři prostě hino a říkám, tak prostě říkám, to musím vyzkoušet.
0: Ano.
1: Takže stojím u rybníka a dělám. A nic, viď, říkám, ty, ono to nejde, ono to nefunguje, co dělám jinak.
0: Tak jsi zkusila.
1: Tak jsem zkusila variantu naladit, viď. Hele, nic, nefungovalo to. Ovšem já se otočím a za mnou pejskaři. Říkám, no tak to snad není pravda. Jo. Chápeš, že třeba jdeš s pejskem a před tebou ženská, která tam dělá prostě jen tak, dělá tyhle ty zvuky.
0: No.
1: Já viděla, jak pán na mě koukal, říká, chudá.
0: Chudák, ano.
1: Chudák paní, nemocná.
0: A chudák manžel její, je. Yeah. Trošku, ale teda musím říct vlastně, že nejseš první, kdo tohleto dělal a jako předváděl.
1: Kdo, kdo vláká na komáry?
0: No, nemyslím na komáry, ale obecně prostě, kdo třeba se projevuje tímto způsobem, že prostě nějaký takovýhle citoslovce. Připomínáš mi trošku Radima. Pana otce, taky
1: jaký,
0: se mu říkalo.
1: Nevíš,
0: pan otec. Buď, jako tady se mu říká pan otec.
2: Víš, Radime.
0: Klasika.
1: Takhle jsem tam byla včera.
3: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Kde to stojí?
1: Já doufám, že to ten pán slyší ze včerejška, aby jako měl vysvětlení. Pojďme do dopravu. Pozor, se dejte na D1 z Brna do Prahy. Za sjezdem na Benešov začíná housnout provoz a nesouvislou kolonou pojedete až k jižní spojce. Doprava se pak štosuje na D5 z Plzně do Prahy. Na 8. kilometru začíná kolona na Pražský okruh. Osobním autem to pojedete až 45 minut.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Teď se fotím já.
7: Řekni Epet.
8: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
8: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
9: Karel Poborský desát. Krásně to zkusil, 1-0.
10: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Poznáváte to?
11: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
11: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
11: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
11: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
13: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
13: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
13: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
13: Na Evropě 2.
17: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
19: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
18: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
20: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní

0: nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: 8 hodin 53 minut, pomalu jdeme do finále našeho ranního tady pobývání v éteru na Evropě 2. Nicméně ještě stihneme jednu zprávu, která samozřejmě je něčím zajímavá. Muzeum na Aljašce tak má jednu z největších sbírek z doby ledové. Ovšem, teď zažili pořádný šok. Právě vědci z Aljašské univerzity totiž zkoumali staré kostry a zjistili, že to, čím oni se tam prsí a chlubí, že je kostra mamuta, tak je z úplně jiného zvířete.
1: Ježišmarja, z čeho?
0: Z holuba.
1: Cože?
0: Ne, tam si srandu, samozřejmě tak jako mamut, holub. Přišlo mi to jako absurdní, že jako obrovský mamut, malej holub. Ne, pochopitelně je to jako trošku jiný případ. Ale jak na to přišli, jo? Radiokarbonovým datováním, totiž to je metoda, jejíž prostřednictvím se dá určit stáří organických materiálů. Mm-hmm. Takže prostě zkusili tu kostru podrobit právě tomu radiokarbonovému datování a zjistili, že kdyby to byl mamut, tak je to nejmladší mamutí fosílie na planetě, protože prostě vůbec časově to neodpovídalo.
1: A co to bylo
0: teda? Počkej, pak navíc ještě zkoumali teda z kostí, to ti se dá i poznat strava. Takže zjistili, že tohle mamut určitě nepapal, tak dobře, nebudu napínat, byla to velryba.
1: Hrozně s nás natahoval.
0: Kostra velryby, dokonce velryba? Pozor, kostra několika velryb.
1: Aha.
0: Takže si spletli prostě frajeři mamuta s velrybou. Člověk to nechápe, ale vlastně je to trošku vysvětlení toho všeho, jak já jsem vždycky trpěl v dějepise, když nám třeba říkali, že se něco stalo před 58 miliony let. A já jsem říkal, dobrý, a proč ne 60? Jak víte, jo? Prostě myslím si, že to vůbec jako... Že to vůbec...
1: Hnido, pichu,
0: no jasně, tak to každopádně. Ale zajímavý, ne, kostra? Je to teda samozřejmě úplně odvádí jinam, já se omlouvám, ale...
1: Kam to odvedlo?
0: No, pojďme možná to dnes teda uzavřít, protože kostra, tak pojďme to uzavřít klasickým vtipem.
1: Ty jsi na závěr...
0: Připravil vtip. Ne, mě to fakt napadlo, jakože kostra, tak víš, co je kostra za skříní?
1: Nevím.
0: To je absolutní vítěz loňské hry na schovávanou.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Karel Poborský desá! Krásně to zkusil, 1-0!
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
7: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premče.

0: Oktávie a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Volkra Three Fighters.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar na spad.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
0: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A zprávy i po 9:02. Toto je Katka Podraská.
2: Ježišmarja. Krásné dobré ráno. Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Se směješ?
1: To snad ne. Ona existuje soutěž hmyz roku.
2: No.
1: Pane bože, no, bačko na století. Tyjo.
2: Promiň, tak když je hmyz roku, tak může být i hmyz, ne?
1: To není možný.
2: Ocenění jí udělila česká společnost entomologická, která ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na českém území rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně, a to na jižní Moravě.
1: Kudlanka nábožná je to, jak partnerovi uhryzne hlavu, že jo? Tak tu nemapuju.
2: To je ona, veď, to je hustý.
1: No, mrcha.
2: Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl iránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz. Píší to agentury Reuters a AFP s odvoláním na Kuvajtský úřad pro civilní letectví a kuvajtskou armádu. A teď už Zuzka.
3: Plzeň postavila v zátiší dům se 17 městskými byty, prostorem pro 12členou dětskou skupinu, dětským hřištěm a parkováním. Třípodlažní stavba za 69 milionů korun, kterou platilo město, je poslední součástí nové obytné zóny s 200 byty. Nové nájemní městské bydlení je pro pracující v klíčových profesích a dále pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem v Nankingu proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Tajskem.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se v Praze, konkrétně ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most. V místě tak počítejte se zdržením, no a nadlouho je to stále na D5 z Plzně do Prahy. Na 8. kilometru začíná kolona, která se štosuje na Pražský okruh. Osobním autem to pojedete asi 45 minut.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Odpoledne a večer kromě severovýchodu čekáme od západu postupně protrhávání oblačnosti a taky ubývání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už startuje na Evropě 2 dopolední maximum muziky s Ivčou a Koťákem.
4: Já chci říct, že se na vás dneska moc těšíme.
2: Ano.
4: Ale stále se omlouvám, ten můj hlas. Nic moc, přátelé, nic moc. Alergie.
0: Evropa 2.

0: na hlavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta. A budeš říkat, hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
0: Já napíšu mámě ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
11: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
18: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
19: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
0: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
5: Lenka Termerová,
6: Dana Sislová,
7: Petr Kostka,
9: Jan Vlasák,
4: Oldřich Kaiser.
8: Lidi, vemte rodiče do kina.
3: Pět švestek.
18: Zpátky k muzice.

Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 29 minut, k tomu svátek mají Tamary. Já vás teďka na chviličku vezmu do Japonska, protože Uber právě spustil službu Uber Drift v Tokiu, která turistům dává možnost zažít slavnou japonskou driftovací kulturu na vlastní kůži. Možná to znáte, rychle a zbysile tokijská jízda, tedy řekněme ty starší modely, jako já nevím, Subaru, a mnoha další vozidla, zkrátka pořádně vytuněná, pěkný kola a vy můžete prostě driftovat na jednom okruhu, který je právě v Tokiu. Super na tom je, že vám bude stačit aplikace Uber, skrze kterou vy se objednáte vozidlo Uber Black a to vás už potom rovnou odveze na okruh, kde si budete moci tenhle skvělý zážitek užít. No a když už jsme v Japonsku, budeme pokračovat s Japonskem i v rámci dalšího tématu.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a pokud vás dneska tíží to, že venku není tak hezky, jako bylo třeba včera, tak
1: mě to tíží.
0: Tebe to tíží.
1: Mě to tíží.
0: Mně se to líbí.
1: Fakt jo.
0: No, já bych si totiž představoval, že tak nějak odpoledne bych se mohl zkoulet na gauč a nedělat nic.
1: Aha, a to můžeš dělat, když svítí sluníčko?
0: Ne, to nemůžu. Aha. To nejde. Znáš ten pocit, když se prostě jdeš na ten gauč, lehneš si
1: no.
0: A venku svítí sluníčko, ty si říkáš, to je škoda, bej doma.
1: Ježíš, to máš pravdu, to je divný.
0: Takže já mám rád takový to Harry Potterovský počasí.
1: Jo, tak.
0: Každopádně mám tady pro vás pozitivní zprávy z celého světa, o kterých jste možná nevěděli. Jejich pravdivost tak na 80%. Do konce roku 2026 budou v prodeji oční kapky, které dokážou korigovat vidění na blízko, bez toho aniž byste museli používat brýle.
1: Nekecej, takže už si nebudeš muset dávat noviny takhle 3 cm před oku.
0: Na ty křížovky, jak to
1: je.
0: No a ty jsi říkala, že jsi absolvovala nějakou operaci.
1: Já už jsem odoperovaná.
0: Ty už jsi odoperovaná, tak tebe se to netýká. Jdeme dál. Braziloští vědci vyvinuli vakcínu, která vypíná účinek, no, jak to říct, omamných látek. Ty si tu látku píchneš a ona vytvoří takovou ochrannou bariéru, která brání těm omamným látkám, aby ti jako...
1: Ještě
0: ponoukali k tomu, pojď si dát ještě.
1: Jako nápad dobrý, ale já bych to chtěla spíš třeba jako v rámci bonbonu.
0: Čokoládička, jasně. To je taky jako omamná látka vlastně. Taky na tom se dá vytvořit závislost. Historický přelom v medicíně. První rohovka, která byla vlastně vyrobena na 3D tiskárně, vrátila zrak slepému pacientovi.
1: To je ale krásná zpráva.
0: To je hezké, to je hezké. No a pozor, já jsem slíbil, že se vrátíme do Japonska, protože Japonsko dosáhlo rekord, co se týká rychlosti internetu. A teďka pozor, Káťo, to je něco pro tebe, ty tyhle ty věci miluješ. 1,02 petabitu za sekundu.
1: Já miluju petabity.
0: Petabity jsou jako skvělý.
1: Jako jestli něco miluju... Jako
0: jsou nějaký, jsou megabity a pak jsou petabity.
1: Na petabitych já se ulíbím.
0: No a poslouchej, díky tomu petabitu by si dokázala stáhnout celý Netflix za jednu vteřinu.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co je?
4: Co je?
3: Je Scary Movie v kině. Jsme zpátky!
4: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
5: Na tohle se připravuju roky.
4: Scary Movie.
3: Já ti dám, že se budeš smát!
6: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
0: Evropa 2. 88.

0: celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
4: hudby,
6: sportu
4: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
4: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
4: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
4: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: To, co tě čeká za

0: Fero.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Vyves s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, dříve než půjdeme na zprávy, protože ty zprávy jsou takové, řekněme, úsporné, tak se podíváme taky na dobré zprávy z celého světa. Ty, Káťa Podrazka, moc neumí.
1: Katka Podrazka dělá jenom špatné zprávy.
0: No tak většinou jsi spíš negativní, furt já nějaký bouračky, inflace.
1: Ne, někdy říká i velmi sympatický jako věci.
0: Ale spíš
2: děkuju,
1: úspěchy
2: děkuju.
1: Sportovců, venku sluníčko.
0: No tak víte
2: co? Nemůžu nabídnout.
1: No ne, no, takže dneska vlastně špatný úplně.
0: Na to se podíváme za chviličku teda, jestli to jsou teda super pozitivní zprávy. Já si myslím, že já mám v klobouku pozitivnější zprávy, jo?
1: No tak, pojď.
0: Už se nebudou rodit děti s Downovým syndromem. Japonským vědcům se podařilo odstranit chromozom spojený právě s tímto onemocněním.
1: Tak to je podle mě úplně taková zásadní, vlastně opravdu krásná zpráva, která potěší. Asi ne.
2: To já bych klidně mohla mít ve zprávách tohleto.
1: No tak,
0: ale nemáš.
1: Ale ty ne, ty tam máš samý tragédie.
2: Tak.
1: Ale to je fakt strašně hezká zpráva. To by mě nikdy jako nenapadlo. To je vlastně ta věc jako chromozomu. Nechci se do toho pouštět, protože nejsem vědec, ale jakože je to strašně hezký, že můžou ovlivnit, jak ty chromozomy, ne?
0: No my jsme včera měli s mým kadeřníkem, no prostě u holiče jsem měl velice podobný téma, já nevím, co se týká plešatosti a všech těch věcí. A říkal jsem si, Ježíš Maria, je někdo, kdo má třeba hrozně hustou hřívu. Já mám hodně hustý vlasy a on říká, že mám kvalitní vlasy, ale zase mi třeba nerostou vousy.
2: Jsi celý hustý.
1: A vlastně ty vousy, to je teda tvoje téma často. Často no to zmiňuješ.
0: Říkám, že by mi aspoň nějakých míříčko tam jako úplně nevadilo.
1: Já tě vnímám už tak 15 let, co jsme v kontaktu a vlastně o tom mluvíš od začátku. Něco tam už narostlo, já bych řekla, že to má stoupající tendenci. Děkuju. Uvidíme v 70, jestli budou tři chloupky už.
2: Ne, je teda, promiň, ale je teda pravda, jak říkám, že jsi celý hustý, tak tohle je jenom jediná malinká plocha, kde to hustý není.
1: Počkej, a máš, jaký máš ty?
2: Teď... Achillova pata, ty máš achillovou bradu.
0: Nechte mě bejt, já jsem tady měl ještě tři zprávy.
1: Prý, já mám dobrý zprávy a prostě úplně z toho zehodnotili.
0: Úplně jste mě tady z toho
1: tak příště, jo?
0: Zmizíkovali.
2: Jsi holobrádek.
3: Falcon uvádí, ten meč mi ukáže cestu domů. Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
4: Jsem mocný!
3: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
7: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
8: A Ondřej Sinek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čes primátorky.
7: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
8: Program závodu najdete na primátorky.cz.
9: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
10: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, od Alena Walkera, Three Faded.
11: Jo, Faded, Faded.
13: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
11: Imagine Dragons.
13: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
4: konečně grilovačky.
15: To miluju.
4: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
15: Udělám si sýr na pánev od Madety.
4: Na grilu není spíš na pánev?
15: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
4: Sýr nebo grill?
15: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
4: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
15: Jo, jo, ten od Madety.
16: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Tak už za pár okamžiků se podíváme na negativní zprávy Káti Podraské.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: Já naopak tý holce věřím, že tam dá něco pozitivního, co nám to sluníčko venku vytvoří. Pojď!
3: Já se omlouvám.
2: Ježiš, ne, viď?
3: Ale pozitivní bude odhláška potom. Jo.
2: Tak jo.
3: Krásné dopoledne. Až do 12 hodin bude pravděpodobně zastaven provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim. V obci Nová Ves totiž nákladní auto ráno přejelo železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhlo elektrickou trolej. Hasiči správy železnic teď trakční vedení opravují. Irán útočí prostřednictvím dronů na Kuvajt. Zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana země likviduje útoky nepřátelských raket a nepřátelských dronů. A teď už se podíváme za Zuzkou.
4: Rekonstrukce přehrady Harcov v Liberci skončila. Přišla na více než 500 000 000 korun. Na pláž se ale zatím lidé nedostanou. Na práce navázalo město s úpravami okolí přehrady. Přijdou zhruba na 80 milionů. Pláž tak bude přístupná až na přelomu července a srpna. S koupáním se ale ještě letos nepočítá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Aplikace ChatGPT překonala hranici 1 000 000 000 aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu, zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 000 000 uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci, uvádí to Reuters.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Se zdržením v tuhle chvíli počítejte na D11 z Prahy do Jaroměře. Na konci sjezdu na D35 se srazilo nákladní s osobním autem. Nehoda tady blokuje levý pruh. No a pozor taky na D8 na 20. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto.
5: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
3: Pro ty z vás, kteří milují déšť, přináším dobrou zprávu. Dnes
2: Ježiš, to je chytrá holka.
3: Bude oblačno až zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne a večer kromě severovýchodu od západu očekáváme postupně protrhávání oblačnosti. Má nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už pokračuje na Evropě 2 dopolední maximum muziky s Ivčou a Koťákem.
0: Je teda pravda, že ještě ta Káča je ta chytrá horákyně, že ona jako... si ví, jak se s tím jakoby poradit. To byla negativní zpráva.
2: Když mluvila o trakčním vedení, tak jsem si říkala, to se vybrala špatně. To bude špatný, ale...
0: ChatGPT na hraně, ale nakonec jo, teda déšť.
2: Udělat z deště krásnou věc, to chce um. Děkujeme.
0: Ale nebojte se, spasitel já má pro vás ještě několik dobrých zpráv, tak já vypnu mikrofony holkám a za chvilku vám to řeknu, jo?
2: My do toho budeme kecat, budeme a budeme.
0: Nebojte! Evropa 2.

0: back to you. Tenhle ten interpret, kterého jste právě slyšeli na Evropě 2, se jmenuje Jony, což mi připomíná takovou tu hůlku.
1: Ježišmarja.
0: Jony hůlka.
1: To je Jony... jo?
0: No, myslím si, že když si tenkrát dělal Mikýř srandu z Heleny Houdové, tak tam říkal, že to je kouzelná hůlka Jony.
1: Slyšela jsi o tom někdy, Katko, tady to je kouzelná?
2: Já není znám to hůlku vejc? Jenom Harryho Pottera, jako...
0: Já to nebudu... Já to...
1: A není to vejce Jony?
0: Ne, ježiš, mimochodem, já byl normálně holky v obchodě, teďka dva dny zpátky, a tam normálně prodávali všechny hůlky z Harryho Pottera. Víš, jakou tu bezovou hůlku a všechno tohle. A vypadalo to teda brutálně. No nic, o tom jsem mluvit nechtěl.
1: Tak mluv o tom, o čem jsi chtěl.
0: V Jižní Koreji testují samostatné pruhy pro rychlé a pomalé chodce, aby snížili úroveň stresu. To je vlastně jako nejhorší, když chceš normálně jít, jdeš po té pěší části a někdo tě prostě potřebuje předjet a nejde to, že?
1: Já bych řekla, že na rozdíl od té Severní Koreji se aspoň chtějí starat nějak o lidi.
0: Ano.
1: Že to je vlastně
0: o
1: dobrý.
0: Úroveň stresu svých,
1: no, aspoň nějaký Koreji.
0: Svých občanů.
2: Dneska jsme akorát o tom ráno mluvili s Bobem, že normálně zachytil jednu paní s chodítkem, normálně zachytil radar, že byla rychlá 43 km hodině.
1: To se nemůže stát. Počkej, to se nemůže stát.
0: No. Ne, to, jasně, že nemůže, ale ta představa, jak to mastí na tou chodítku.
1: No, hlavně, jako u lidí s chodítkem si spíš představíš, že...
2: Snad jí neposlali pokutu.
1: Že prostě, no, že spíš nechodí.
0: Vy jste neblikala, když jsem přilížela vozidlo. No nic, jdeme dál. A Francouzi představili umělé srdce, které dokáže být věčně bez čehokoliv jiného prostě.
1: Jako, že, takže bez čeho jako?
0: No, jako
1: bez problémů.
0: To, že žiješ, tak prostě tam je nějaký, nevím, nějaký mechanismus, který díky třeba tomu pohybu toho živého člověka stále udržuje to srdce v chodu.
1: To moje takhle babička to srdíčko, má taky.
0: Takhle to srdíčko vypadá.
1: Ježíš, to je...
0: A přijdeme to teda...
1: Vypadá to jako, víš to co, hustý, jako reprák. No.
0: Vypadá to jako, ano, jak malý JBLko, je to tak. No. No a mám tady potom ještě jednu dobrou zprávu. Vědci vytvořili mini biologickou pankreas je slinivka. Slinivku z živých buněk, která samostatně produkuje inzulín a může změnit budoucnost léčby cukrovky. Neděkujte, ano.
1: Já děkuju jsou... těm vědcům, to je hustý. Je to když někdo prostě opravdu je chytrý a něco takového vymyslí, tak já jenom wow. Mm. Děkujeme.
0: Ano. Díky, že jste tady s námi. Máme tady pro vás písničku. Většina totiž lidí, co dělají
1: písničky
0: v tom, ve zdravotnictví si přeje tuhle píseň.
1: Jak se jmenuje?
0: To je Switch Disco a Declan McKenna. Brazil!

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Maximum muziky s Ivanou Koťákem a taky Katkou Podraskou. Přichází téma, který mě strašně baví. Já vím, že je něco blbý jako říct o tom, že mě to baví. Ještě jsem neřekla, co je to za téma, ale musela jsem s emocí nejprve ven.
1: Já to tady prosím jenom tady předsvaknu, Ivanko. Mě tady prostě skočil nějaký hrozný počích, co to je.
0: Technika prostě. Technika nás zlobí.
1: Nějaký takový negativní, nějaký negativní ten.
0: Dej tam nějaký pozitivní.
1: Jdem na to.
2: Je to dramatický.
0: No tak tohle, tohle chceme. Ale jenom to trošku stlum, aby jsme byli slyšet. A teď téma je.
1: Téma je, a to si užijete úplně všichni s náma, jako jeden vedle druhýho. Káťa, to byla jedna jediná zpráva, relativně neutrální, nikoliv pozitivní, asi jo, asi je to pozitivní, že ChatGPT dosáhl 3 roky od svého spuštění miliardu uživatelů, kteří pravidelně se ho na něco ptají.
2: To tě ve zprávách zaujalo.
1: To mě ve zprávách zaujalo a my jsme se tady totiž s Káťou bavili na téma, že kdyby... Prostě ten,
2: že máme strach.
1: Že máme strach, že kdyby ten ChatGPT opravdu světu řekl, co my si reálně občas googlujeme.
0: Na co se ptáme.
1: Na co se ptáme.
2: No, protože ty se tam ptáš na věci, no. Na který by ses nezeptal ani nejlepšího kámoše.
1: Je to tak.
0: No. Ani Google, protože ten to neví a tady prostě
1: no, ukází... včetně jako, hele, a co myslíš tohleto znamínko? Já ti ho vyfotím a ty mi řekneš.
2: Počkej, co ten mokvavý pupínek za
0: krk? Počkej, tak já tady mám takovýhle věci. Ne teda pupínek.
1: A ChatGPT, prosím, už mi neposílej žádné další fotky.
0: Prosím, prosím, Koťáku, už ne.
1: Já teda můj, já to jen jako vykopnu to tak jako úplně zlé honka. Klidně se podívejte do historie, nebo se zamyslete.
0: ChatGPT za všechno děkuje, takže i kdyby poslal pupínek, děkuji, ale...
1: To je ale hezký bolák, děkuji za něj.
0: Už nikdy, prosím.
1: Tak a my jsme si teďka nazdíleli v rodině jeden účet, takže vlastně nevím, jestli to je dovolený. Nic, takže to je jenom můj účet, chci říct.
0: Jaký účet? A... Vy máte jeden účet, kde můžete vidět, kdo co vyhledává.
1: Ano, kdo co vyhledává.
0: No to, která bych já nikdy neměla.
1: Je tam třeba napsáno, koukám tady včera, co dělat, když jsem... Lucka se ptá, jo?
0: Ježiš.
1: Co dělat, když jsem přesolila jídlo?
0: Ne, nebo ona se bála zeptat tebe, že jo? Protože ty bys jí samozřejmě jako...
1: Já bych řekl, cože, ty jsi spálila jídlo? Pojď sem.
0: Přesolila. Ale já mám třeba...
2: Promiň, a tam odpověď. Je to pro koťáka, normálně mu to nandej.
0: Já mám třeba... No tak to nemůžu, dobrý, já nic nemůžu, tak my, jako reálně, nemůžu nic.
1: My to promyslíme, co vám teda jako reálně můžeme říct. Vy se mezi tím klidně podívejte, klidně nám napište a za chviličku pokračujeme. Každou středu večer se na Evropě.

0: Elefant.
1: Jsou tady.
0: Jo, jsou tady.
2: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady. Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
17: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Hole

0: rockforpeople.cz. Co je? Co je? Je Scary Movie v kině. Jsme zpátky. Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
1: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
0: Scary Movie.
2: Proč jen trochu?
0: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: poslech Maxima muziky Evropy 2. Máme 3. června, máme 10 hodin 31 minut. Svátek mají Tamary a my jsme se tady s holkama dostali k tématu, které se týká nás všech, a to zkrátka ChatGPT, co do něj dáváme. No a jestli se to někdy v budoucnu zkrátka nemůže
1: vymstít? To já doufám, že ne, protože když koukám na to, co já vyhledávám na ChatGPT, tak doufám, že se to někdy jako vlastně, ale vyhledávám takový kraviny, že se to proti mě nemůže použít, jo?
0: Mimochodem, je tady takový celospolečenský názor, že lidé hodně často děkují ChatGPT za to, že jim na něco odpověděl. A vtipný je, že tvůrci i ChatGPT říkají, že tohle je ta blbost, že ty lidi se omlouvají, protože předpokládají, že někdy v budoucnu nás ovládne umělá inteligence, a ty lidi, co děkovali prostě, tak ty neuvězní. Ty děkuješ.
2: Já dělám málem i pokrle
1: předtím. Já prosím, zkus to ještě jednou.
0: Děkuju moc, myslíš, že bys mi mohl pomoct? No, jasně.
1: Jestli jsem porušila nějaká pravidla, zkus se nad tím ještě prosím zamyslet.
0: Tohle to je ještě v pohodě, ale to, že na konci, když už jsi spokojená, tak tomu chatu řekneš, super, to jsem hledala, děkuju. Výpočetní věc v rámci toho obrovského celku miliardy uživatelů stojí té tvůrce plácnu třeba 20 milionů dolarů denně za to, že ty lidi jenom děkujou. Neděkujte, prosím vás. Když máte splněno, neděkujte. Pokračujeme.
1: Jaký jsou ty témata, co tam máte v tom mobilu? Já jsem se teď koukla a zjistila jsem, že většinu témat vyhledávám kvůli tomu, že určitě s manželem něco řešíme a buď se kvůli něčemu pohádáme a já potřebuju mít pravdu, a tak to začnu vyhledávat. Proto tady třeba mám hmotnost slona. Úplně vím, jak to vzniklo. On prostě, já jsem řekla, jakože něco jako slon, jako 2 tuny. A on, slon nemá 2 tuny. Úplně si to pamatuju, tak já nenápadně.
0: To je skvělý. Jo. Já bych řekl tak, že má tak tunu. Kolik má slon?
1: Nevím, to už zpátky už se nebudu ptat. Počkej, tak mám se opravdu
0: na to podívat. Já to chci vidět. Tak hele, než to dohledáš.
1: Já to ztratila teď.
0: Tak já třeba řeknu, co tady mám. Tak já jsem si tady třeba ukládal, jak se jmenují koně v Sásky a dostihy.
2: Furioso, ne?
0: No ne, já jsem chtěl vidět, jak se jmenuje ten nejdražší, jo? A to je na poli, to už teďka vím. No a holky, tohle vás nepřekvapí. V mém případě, jak zvýšit testosteron?
1: Ne, to tam fakt máš, jakože opravdu, to je geniální. Já tam mám třeba, většinu věcí nemůžu přečíst, jak vypadá ideální muž, tam mám.
0: Ale je tam moje fotka.
1: Není, ale ještě můžu nabídnout, že jsem se doptávala, jaké jsou části ucha, nevím prostě proč. To zase doma prostě nějaká diskuze a já to vím. Já jenom jdu na záchod a hned ti to řeknu. Takhle to prostě, jak rozložit koloběžku tady mám. Protože můj manžel mě poslal do sklepa pro koloběžku, že jsem asi zapomněla, že ji mám, že bych na ní mohla jezdit. A teď já jsem to nemohla rozložit. Tak místo, abych se zeptala, tak radši.
2: No každopádně si dávejte bacha, protože já jsem se teďkon zeptala, píšu mu, že ti můžu důvěřovat, že moje dotazy nikomu nikdy nenazdílíš. No a bacha, jo, je to tady prostě sáhodlouhý, blablabla, na konci píše. Nemohu dát absolutní záruku, protože data jsou ukládána a zpracovávána na serverech provozovatele služby.
0: Ajajaj. Takže ChatGPT může být dobrý sluha, ale zlý pán. A pokud potřebujete opravdového kamaráda, máme ho tady pro vás právě teď. Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Evropa 2.

0: Vítejte při poslechu Maxima muziky Evropy 2. 17 minut nás dělí od 11. hodiny a my
1: si budeme hrát.
0: My si budeme hrát, byť jsme dospělí lidé, tak jsme se tady zasekli u tématu sázky a dostihy.
1: No.
0: Protože to je hra, kterou každý z nás asi musel milovat, ne?
2: Jistě.
1: Já už se to teda nepamatuju, vím, že jsem to hrávala se sestřenicí na Moravě, když jsem tam byla vždycky na prázdninách a už jako teď už bych nevěděla jak, ale tam se kupuje prostě, kupují se koně, ne?
0: Ano, přesně tak, kupují se koně, máš tam ještě takový ty malinkatý žetonky, ty velký žetonky, no a když ti potom někdo šlápne na tvýho koně, no hrozně moc peněz platí, ale jsem si úplně říkal, tak který z těch koní byl vlastně ten úplně nejdražší? Tak kdybyste si chtěli tady společně se mnou takhle zasoutěžit, tak já začnu od konce, tak největší a nejlevnější kůň byl Phantom.
1: A kdo by ho chtěl?
0: Gavora, Lady Anne, Pasek, Koran, Neklan, Portlancl, Japan, Kostrava, Lukava. To je ta nejhorší desítka koní.
2: Já vždycky kupovala růžovou stáji.
0: Růžová stáje? Počkej, kdo byl stáje?
2: Já nevím.
1: Ty jsi šla podle barvy, no. Ne podle
2: kvality. Ale počkejte,
1: kvality.
2: Já vám musím říct naprosto šokující zajímavost ohledně dostihu a sázek. Protože no. to ne-

0: Víte. Víme.
1: Ne, víte, kdo vymyslel tuhletu hru deskovou?
0: Ano.
1: Mareš.
2: Ne, fakt je Leo.
1: Mareš, no, je tady napsáno, že hru vymyslel v roce 84 Mareš.
0: On už vymýšlel i deskový hry.
2: A víte,
1: takhle o těch sázkách já věděla.
2: Počkejte, ale
1: dosti ne.
3: Zahoď v opruzi všedních dní.

slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Víc po vás. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pavlie. Maximum nový muziky.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, ale na volka tří fajde.
7: Jo, fade it, fade it.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
12: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
0: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
3: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: tak...
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 7 minut nás dělí od 11. hodiny a my jsme tady řešili sázky a dostihy, tak mě tedy zajímá, co pak tady v místních garážích zaparkoval Pavel Cejnár. Bude to na poli?
2: Dobrý den, byla to Gavora.
1: Byla to Gavora?
0: Ano. Jo, ty víš, o čem mluvíš?
1: No tak spolehlivý kůň prostě, no. Žádný velký luxus, ale spolehlivý kůň.
0: Tak
1: prostě.
0: Akorát.
1: Z Pardubic tě doveze.
0: Já jsem teda se, když jsme u toho chatu GPT zeptala, co pro nás vlastně Čechy znamená ta hra a spíš vlastně jako dramata strašný, jo, protože mi právě chat říká, že mnoho českých přátelství i vztahů skončilo údajně pohádce u dostihů a sázek, což jako já si pamatuju ty dramata opravdu.
1: No
0: jako...
1: já třeba vím, že jsem měl hrozně rád takovýho toho, já jsem tady nedočet, jenom jak já vám tady doplním tu sestavu těch koní, jo. Byli jsme, první desítku jsme uzavřeli Lukavou, pak je tam. Myslím, že zelený byl teda Melák, Grifel, Mohila, 14. Metal, Tara, pozor, ty jsem miloval, ty byly žlutý, Tara, Furioso, Genius, pak Shaga, Dahoman, Gira, Narcius a Napoli byl teda ten nejdražší.
0: Je fakt strašný, co si člověk pamatuje, teď mě to normálně úplně evokovalo, úplně vidím ty barvy a tu náladu, je prostě jak jsme se hádali u tady těch jmen.
1: A šteřili. Tak no. Jo, přátelé, za chviličku už tady pokračuje Pavel Cejnár a nezapomeňte taky na, věřím, snad aspoň jednou
0: ty dobrý zprávy, že bys mohla
1: zprávy.
0: Nějak i dopravu nějak
3: já
0: pozitivní.
1: Tak jo, to je...
4: Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Popem Švarcem.
5: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
6: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis. Jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11:02 jste s Evropou 2, děláte nám tím velkou radost. Teď Káťa Podravská má ty nejčerstvější zprávy, pojďme do nich.
2: Krásné dopoledne. Do Česka dnes v noci dorazila okluzní fronta, která přinesla déšť na většinu našeho území. Nejvyšší úhrny očekávají meteorologické modely ve střední části republiky, kde může lokálně spadnout více než 20 mm srážek. Deštivé počasí navíc neskončí, protože už zítra večer dorazí další frontální systém. Průměrná doba, kterou Češi každý týden stráví v práci, se postupně zkracuje. V minulém roce to bylo 37,5 hodiny. Za 10 let klesla téměř o hodinu a tři čtvrtě. Stále ale podle Evropského statistického úřadu Eurostat odpracují více než Němci, Rakušané nebo Francouzi. V porovnání s nimi odpracovali Češi v průměru zhruba o 3,5 hodiny týdně více. Za měsíc by to bylo přes 14 hodin. Píšou o tom Novinky.cz. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: V Havlíčkově Brodě rozšířili České dráhy své servisní zázemí o novou opravárenskou halu za více než 235 milionů korun. Je připravená i na údržbu nových nízkopodlažních vlaků, které mají větší část vybavení na střeše. Vedle obslužných kanálů a zvedáků jsou v hale mimo jiné také vyvýšené prohlížecí lávky a mostový jeřáb. Obsahuje rovněž zařízení pro odsávání výfukových spalin. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve včerejším čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku 6-4, 6-3, 7-6. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na D1 z Prahy do Brna, do kolony vyjdete na kilometru 181 až do omezení v Brně, je to tady asi na půl hodiny, no a s časem navíc počítejte stále na D5 z Plzně do Prahy. Na 8. kilometru začíná kolona až na Pražský okruh, osobním autem to pojedete asi 25 minut.
1: To jsem ti jenom taková doplňující otázka, cesta z Ostravy na Brno, Brno trošku přicpáno, ale... Cesta
2: no tak vy tam máte, nebo ty tam máš kámoše, ano, který zrovna jedou tou trasou. Já to nemám, tady tu informaci, tak ať tam klidně zavolají.
1: V tom případě, Kamile, Koudy, cesta volná. Jděte opatrně. Vy ostatní samozřejmě taky.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Oblačno a že zataženo to bude dnes na většině území s deštěm nebo přeháňkami ojedinělé bouřkami. Odpoledne a večer kromě severovýchodu čekáme od západu postupné protrhávání oblačnosti a ubývání srážek. No a nejvyšší dnešní teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
1: Ano, vítám vás 5 minut po 11. hodině, budou dvě soutěže, dáme taky flashback, jsem komplet.

Stále do vašich uších proudí dnešní středeční dopolední Evropa 2. Teď si dáme Anabel, bude taky Adele, anebo Måneskin. Tak hezkou středu s Evropou 2.

0: So maybe you'll bring one over to you.
1: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
2: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: vás středeční Evropa 2, tak přesně dnes je 3. června a přesně za měsíc půjde festival, se kterým dneska mimo jiné budeme soutěžit do své druhé poloviny. Tak o čem je řeč? Je to o festivalu, který se jmenuje Beats for Love. Je to taneční festival. Začíná od středy 1.7. do soboty 4.7. a je v areálu Dolní Vítkovice v Ostravě. No jak už jsem říkal, dnes tady mám pro někoho z vás dvakrát celofestivalovou vstupenku právě na festival Beats for Love, kde se uvidíme, odkud opět Evropa 2 bude vysílat a těšíme se na to, takže můžeme si udělat selfiečko v našem studiu, můžete se na nás přijít podívat, poklábosit nebo nám něco přispět do našeho vysílání. Bude to takovej speciál, čtyřdenní speciál právě přímo z dějiště festivalu Beats for Love, ale o tom to není. Dnes to bude o soutěži, no a vy, kdy máte volat, se ptáte, jakmile uslyšíte výherní song a tím je Rehab, Sigala, JP Cooper a single, který se jmenuje Runway. Jakmile ho uslyšíte, někde mezi 11. a 13. hodinou volejte studio na 257 408 88. To je první soutěž, první hudební festival. No a potom soutěžíme ještě s druhým festiákem, to je hudebně food festival, takový jakože spojíte jídlo a hudbu a je to festival Fingers Up. Jakmile uslyšíte kapelu Skyline, tak taky volejte sem do studia na 257 408 88. Takže vlastně takové festivalové předobědí a poobědí. Těším se na vás a držím palce, ať to vyjde zrovna vám. Mimochodem, všem, co právě teď cestujou, přeju šťastnou cestu. Všem, co usedají už předběžně k dnešnímu obědu, dobrou chuť. Budeme rádi, když u cestování, obědování a jiných činností bude s vámi vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky last minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
7: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní kilo za 18,90 a květák bílý kus za 36,90 až do 9. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
16: Falcon uvádí
17: Ten meč mi ukáže cestu domů.
16: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
18: Jsem mocný!
16: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
19: Zpátky k muzice.

Vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Skyline. Ty budou součástí letošního festivalu Fingers Up, nejpohodovější festival se skvělým jídlem. Těšit se můžete na Tata Boys, Tomáše Klusek, Syndla X, Martinu Pártlovou, Prago Union, Skyline nebo kapelu Koblížci a další a další a další. Jak už jsem říkal, čeká vás úžasná foodzona a spoustu dalších atrakcí. Tohleto všechno od pátku 19. června do soboty 20. června v Morava Campu v Mohelnici. A musím říct, že je to doslova za dveřmi, protože dneska už je 3. Pozor, blíží se to. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na fingersup.cz, fingersup, dohromady, takhle se to píše, fingersup.cz, anebo na jejich sociální sítě. Já tady mám 4 vstupenky na festival Fingers Up. No a k tomu ještě přidávám vstup do stanového městečka. Takže pokud chcete dát dohromady celou svoji partu, vyrazit do Mohelnice a užít si obrovský kapely, jako jsou Tata Boys, Tomáš Klus, Xindl X, Skyline, Koblížci, Martina Pártlová, Prago Union, to bude velkolepý. Tak právě teď volejte sem do studia na 257 408 88. Tak to jsem zvědavej, kdo se dovolá, protože nemám žádnou otázku, jakmile se dovoláte, už to můžete formovat dohromady. Už můžete dávat dohromady tu svoji partičku, se kterou teoreticky dorazíte do Mohelnice, do tamního Morava Campu. Tak tady 257 408 88. Náš kompjuter stále někoho z vás vybírá. A já se ptám, kdo pojede na Fingers Up. Haló, tady je Evropa 2, kdo pojede? Haló.
1: Petr.
0: Jak se jmenuješ?
1: Haló.
0: No?
1: Petr.
0: Petře, je to tak. Takhle mě to stačí. Wow. Petře, už jsi někdy byl v Mohelnici?
1: Možná někdy dříve, ale jestli jo, tak je to hodně dávno.
0: No a jak daleko to máš do Mohelnice, mě řekni ještě.
1: Brna.
0: No tak to je kousíček. Hele, to vezmeš to po dálnici na Olomouc, tam zahneš mírně doleva, už tam mají krásný obchvat udělaný a najednou bum, seš v Mohelnici, takže po dálnici až do Mohelnice z Brna. Tak velká gratulace, můžeš dát dohromady celou partu, protože 4 vstupenky na Fingers Up, který se koná od 19. do 26. v Morava Campu v Mohelnici jsou tvoje, k tomu ještě vstup do stanového městečka. Udělejte si to hezký, no a vydrž mi na telefonu, aby jsme se domluvili, jak si cenu převezmeš. Ještě jednou velká gratulace a zdravíme do Brna, jo? Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, taky, čau.
2: Novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland. Léto začíná na A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland. Léto začíná na Orlenu. Plaťte.

Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a Stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás středeční dopolední Evropa 2 a já tady mám při středě vlastně jedno takové, dá se říct, trošku intimní téma. Budeme se bavit o zamilovanosti. Mě by zajímalo, jestli třeba jste současně zamilovaní, nebo jestli třeba ještě jste nikdy nebyli zamilovaní, anebo už to máte všechno za sebou, tu zamilovanost, a už jste jako kámoši a tak podobně. Zamilovanost může být třeba i do někoho, a vy mu to třeba nechcete říct, může být i platonická láska a tak podobně. Zamilovanost je jedním slovem krásná, ale má jednu chybu. Vypíná kritické myšlení natolik dobře, že přes takzvané růžové brýle nevidíte to, co bije do očí. Takže já nevím, vymyslím si třeba, proč vás partnerovo hlasité srkání polévky začne rozčilovat až po 6měsíční známosti, protože právě po půl roce se tohle všechno vypne, najednou sundáte ty růžový brejle a začnete to všechno chápat, ale stejně je to hezký. Takže pokud náhodou plánujete a chtěli byste se zamilovat, no tak před námi jsou různé festivaly, takové ty open air festivaly, třeba Beats for Love, se kterým dneska soutěžíme, a tam podle mě lásku klidně můžete najít. Tak držím palce, ať vám to letos klapne. Budeme rádi, když u toho bude třeba aspoň trošku vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
3: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
2: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
3: Program závodu najdete na primátorky.cz.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
4: Jo. A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
5: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi chrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
9: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
10: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
9: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 2 minuty na zpátek odbylo poledne, je tady středa 3. červen a Káťa Podraská má nejčerstvější zprávy, jdeme na ně.
2: Krásné poledne. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu jsou dnes oblečení v černé barvě. Protestují tak proti změnám financování veřejnoprávních médií. V černých oděvech tak vystupují v přímém přenosu i moderátoři a reportéři. Hasiči při letošních kontrolách barů, diskoték a dalších nočních podniků odhalili přes 1600 nedostatků a udělili pokuty zhruba za 640 tisíc korun. Nejčastěji zjistili problémy s únikovými cestami. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Na letišti Karlovy Vary pokračuje výstavba nového odstavného parkoviště. Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Martina Hurajčíka jde stavba dle harmonogramu tak, aby mohlo být parkoviště využíváno cestujícími letních čártrových letů. Z karlovarského letiště se bude letos létat od června do října do 5 destinací. Oproti loňsku je novinkou Tunisko. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt. Oznámil to klub na svém webu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále platí, že se zdržíte na D1 z Prahy do Brna. Do kolony vyjedete přibližně na kilometru 181 až do omezení v Brně. Je to asi na půl hodiny. No a s časem navíc počítejte na D5 z Plzně do Prahy. Na 8. kilometru začíná kolona na Pražský okruh. Osobním autem to pojedete přibližně 20 minut.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Dneska máme převážně oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Dnešní nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnár.
1: Ty jsi říkala, že Brno se dostalo zpátky do té nejvyšší fotbalové soutěže.
2: Je to tak, ohlásili, Zbrojovka, no.
1: Ano, Zbrojovka, hnedka ohlásili posilu. Já jsem se polekal, že nastoupí Švanci. No? Kluci večer přijdou o rubriku, ale on by to stíhal úplně všechno. Nezapomeňte, žádný Švanci, vždycky v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek pouze na Evropě 2 mezi 18. a 20. hodinou. Švanci, zdravíme tě. Doufám, že budeš pořádně fandit. A my budeme určitě soutěžit, ještě jedna soutěž je před námi. Felix je na Kaskáda, All Time Low a vymyslíme flashback hezkou středu s Evropou 2.
4: Evropa 2.

0: Středeční Evropa 2, teď si dáme kapelu UDG, kterou máme rádi. Single se jmenuje Odlétáš. No a čekáme na výherní song, který se jmenuje Runaway. Myslete na to, Evropa 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

0: za dveřmi. To byl výherní signál, protože my soutěžíme s festivalem Beats for Love a já jsem říkal, že dneska je 3. června, přesně za měsíc Beats for Love půjde do svého druhého klání nebo do své druhé poloviny. Takže připravte se na 4 dny, kdy se Ostrava změní v epicentrum taneční hudby. Beats for Love přiváží do industriálního areálu Dolních Vítkovic ty největší světové hvězdy elektronické scény, třeba Calvin Harris, Charlotte David, dále Marshmallow, Alesso, Dmitry Vegas, Paul Fandik, Fed Legrand, Pendulum, Glockenbach, Rehab, Gordon City a dalších víc než 550 umělců. Tak vezměte někoho sebou, s kým chcete zažít jedny z nejlepších dnů v roce. Čekají vás dny plné hudby, energie, světových hvězd, elektronické scény, jedinečných vizuálních show a společných momentů, na které se prostě nezapomíná. Tak tedy ještě jednou od středy 1. července do soboty 4. července v Ostravě v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Tak, mám tady dvě celofestivalové vstupenky na festival Beats for Love. Pokud je chcete, tak právě teď volejte sem do studia na 257 400 888. To se prostě neodmítá. Mimochodem, i letos z Beats for Love Evropa 2 bude vysílat. Všechny 4 dny budeme mít pro vás takový speciál. Těšíme se na to. Prostě budeme tu atmosféru ladit do všech koutů Čech, Moravy a Slezska. Tak to má být, to bude start letošního léta a letošních prázdnin, velkých prázdnin. Tak tedy ještě jednou 257 408 888, kdo má to štěstí a ve správný okamžik se dovolal. Tady je Evropa 2, halo, kdo tam je?
1: Tady Kačka, dobrý den.
0: Kačka?
1: Ano.
0: Ta Kačka, už jsi někdy byla na festivalu Beats for Love?
1: Ano, byla jsem.
0: Byla jsi. Který z DJů nebo interpretů se ti zatím líbil nejvíc?
1: Timmy Trumpet,
0: byl božský úplně. Mimochodem, ten areál Dolních Vítkovic je prostě, to tak tam do sebe padne, že si nedokážu představit, že někde jinde by to mohlo být s takovouhle atmosférou. Těšíme se na to. Byla jsi loni?
1: Byla jsem loni, ano.
0: Navštívila si naše studio Evropy 2 přímo proti hlavní stage?
1: Nenavštívila.
0: Velká chyba. Letos to můžeš napravit, ale aby si se tam dostala, mám tady, ve hře jsou dvě celofestivalové stupenky, tak musíš zodpovědět správně moji otázku. Je středa a ta otázka zní, jaká maska je typická pro DJ a producenta, který si říká Marshmallow? Víš to? A nebo chceš nápovědu?
1: Takový ten bombonek máš.
0: Tak ale já ti dám nápovědu. Buď za A bílá helma připomínající marshmallow, nebo za B černá kočičí maska, nebo za C zlatá robotická helma.
1: Za A bílá helma.
0: No, hele, zlatá robotická helma, ta by nevypadala špatně, ale prostě to nebyla správná odpověď. Ano, je to Ačko a jedeš na Beats for Love! No paráda, tak doufám, že se tam uvidíme, že do nás drcneš, přijdeš se podívat do studia a hlavně, že si užiješ ty nezapomenutelný skvělý 4 dny. Tak jenom připomínám ještě jednou, Beats for Love v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě se koná od 1.7. do soboty 4.7. a Evropa 2 bude víc, než si dokážete představit blízko. Těšíme se. Ty si to užij ještě jednou, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a podrobnosti, jo? Měj se hezky.
1: Ano. Ahoj.
0: Ať už je červenec.
2: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
2: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
3: Já napíšu mám mě ještě.
2: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snight. 24. července v amfiteátru Loket.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem. Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
8: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
9: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
8: Takže tak.
9: Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
20: Pak přijeďte do AutoESA.
19: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
20: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
19: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
21: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
22: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
23: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
24: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
25: Lenka Termerová,
26: Dana Sislová,
27: Petr Kostka,
28: Jan Vlasák,
29: Oldřich Kaiser.
30: Vemte rodiče do kina od 28. května.
31: Pět švestek.
32: Zpátky k muzice.
33: Evropa 2.
34: There's a place in this old town.

Flashback. Dnes se podíváme do roku 1996 za úžasnou dámou, která pochází ze Švédska. Nenech Sherry, říká vám to něco? Její single je prostě naprosto skvělej. Dá se říct nezapomenutelný. Tady je rok 1996 a takováhle obrovská romantika. Podle mě mnozí z vás si vzpomenete, na co nebo kde a s kým jste třeba tady na tu písničku tancovali. Vlastní jméno Nenech Marianne Carlson, tím uměleckým Nenech Sherry Woman. A dnešní skvělý romantický středeční flashback na vaší Evropě

0: Flashback z roku 1996, Nenech Sherry. Další flashback zítra ve stejném čase na Evropě 2. Za chviličku třeba Dua Lipa, anebo Tom Grennan. Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Co je?
5: Co je? Je Scary Movie v kině.
4: Jsme zpátky!
5: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
6: Na tohle se připravuju roky.
5: Scary Movie.
4: Já ti dám, že se budeš smát!
7: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjí mi koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
11: děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
16: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
17: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofia Mežmež, Vohnout, Rytmu, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program chill zóny, food trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
18: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.

0: Ale grepa. Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v obstavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Ako môj kolega Indrajko, náš dar Indřichu.
1: Jo, ja som taký teda takhle skvělý, ahoj.
0: No pravdu. Samozrejme. Skvělej, proste dobře naladenej, usmievavej.
1: No jo.
0: Vlasatej.
1: Proste chlapec, jak má být.
0: Áno. To je.
1: Tak ale Dua Lipa super, to máš pravdu, no.
0: Proste ta písnička má takzvaný hudební koule a je proste skvělá. Nicméně další písničky jsou taky skvělý, my vám servírujeme jenom to nejlepší, takže Tom Grennan už za chviličku, Adonis a další. No a co bude hrát po 13. hodině, to už vám řekne Jindra. Loučím tak. Se, mějte se hezky, hezkou středu vám přeju a dobrou náladu i dál. Aha. To vám přeju já i Evropa 2. Tak Jindro, ahoj.
1: Děkuju, děkujeme všem. Děkujeme všem, ahoj.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Falcon uvádí.
4: Ten meč mi ukáže cestu domů.
3: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
5: Jsem mocný!
3: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Časopis Apetit vás zve na Apetit Piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
6: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo gril?
3: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
3: Jo, ten od Madety.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Walkera, Faded.
4: Jo, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylu, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
10: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. Poslanci dnes začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům podle ní stát nabídne i aplikaci zdarma. Na českých školách se žáci a studenti necítí bezpečně. Vyplývá to z průzkumu, podle kterého zažilo na 120 tisíc na základní nebo střední škole něco nepatřičného. Od zneužití autority až po sexuální vztah. Kampaň společnosti Consent s názvem Škola není seznamka pro vyučující má na tenhle problém upozornit a apelovat na ministerstvo školství, aby nastavilo pro kantory a jejich vztah ke školákům jasná pravidla a právní rámce. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších třech vozech T3 a jednom atypickém voze typu T4. Zatímco první byl zařazený do provozu již v roce 1964, druhý až v roce 1985. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Světový pohár ve sportovním lezení po čtvrté zavítá do Prahy, ale tentokrát bude v nových kulisách. Místo letenské pláně se uskuteční na Štvanici a vedle boulderingu se poprvé bude závodit i v obtížnosti. Díky tomu může před domácím publikem znovu startovat i největší česká hvězda Adam Ondra, který v boulderingu už závodní kariéru ukončil. Soutěžit se v Praze bude od dneška až do neděle.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D10 mezi 58. a 53. kilometrem ve směru na Prahu. Pravým pruhem tady neprojedete, protože tady pracují silničáři. No a komplikace hlásí taky D7 na 12. kilometru ve směru na Chomutov. I tady se pracuje.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes máme převážně oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháníkami, ojediněle také bouřkami. Dnešní nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak, máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás vybraný opravdu ručně, jedno po druhým, pěkný témata, mezi 11, respektive 1 a 3. Tak zcela jistě držte vlnu, za chvíli s tím začneme. Teď Taylor Swift na Evropě 2.

0: i máme těsně před sezónou. Mnozí už využili tohoto času, aby třeba jeli za lehce lepší peníze a hlavně za přítomnosti méně turistů do různých destinací. Mimo jiné jedna z takových novějších destinací, která samozřejmě už tam je od pradávna, ale jako víc se o ní ví, a bohužel teda asi, jo, i pro ty destinace. Nicméně je to Albánie. A tam se teďkon protestuje ve velkým, Albánci protestujou. A to z toho důvodu tedy, že zeď Donalda Trumpa, jeho manželka, tedy Jared Kushner a Ivanka Trump, tak v rámci jejich firmy Affinity Partners tedy skoupili veliký, veliký pozemky v Albánii, a to samozřejmě na místech, který by asi tak normální smrtelník jen tak nekoupil. Nejde jenom o ty peníze, ale jde i samozřejmě i o to přetvořit ty pozemky na to, aby mohly být tedy stavební. Na to už potřebujete trošku známý. A samozřejmě hodně peněz. Jde konkrétně o dvě místa. To první je tedy poloostrov Zvernec, což je tedy oblast, která je tedy chráněná krajinná oblast, jsou to mokřady. Je to jedna z nejvýznamnějších a nejméně dotčených mokřadních ekosystémů na celém Balkáně. Tam prostě Jared Kushner s Ivankou chtějí vystřelit hezky pořádný rezort, samozřejmě. A pak je ještě tedy ve hře ostrov Sazan, což je bývalý vojenský ostrov s ponorkovou základnou z dob studené války, který byl desítky let veřejnosti absolutně nepřístupný. A zde tedy bude opět plánovaný luxusní, tentokrát eco resort a pod značkou Aman, tedy pod jménem, tedy názvem. No, tak tolik aktuálně stavební plány v Albánii. Uvidíme, jak to dopadne, protože je tam opravdu jako velký, velký momentum proti těmhle plánům, zejména tedy díky tomu, o jak panenskou přírodu se jedná. Co myslíte, vyhraje příroda nebo prachy? Já myslím, že odpověď je asi už úplně jasná.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
14: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
15: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
14: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
15: Co si vezmu na sebe?
14: Zalando.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
17: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
18: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
19: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
20: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
21: Co je?
22: Co je? Je Scary Movie v kině.
23: Jsme zpátky.
22: Horory všech zemí, bojte se.
24: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
25: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
22: Scary Movie.
26: Proč jen trochu?
24: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.

Vyvez z Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

na Evropě 2. U stylu teď trochu zůstaneme, protože teď je jedna taková virální kauzička na internetu. Týká se to jedné školy v Plané nad Lužnicí v okresu Tábor, tak zdravíme tamní posluchače Evropy 2. Ano, nebojte, viděli jsme samozřejmě, co teďko nainstalovali před tou školou, tu sochu abstraktní, která připomíná pánské přirození, visící směrem dolů, tak jak přirozeně samozřejmě visí. No, opravdu slyšíte dobře. Normálně před školu dali takovýhle umělecký dílo. Je to jako těžce popsatelný úplně, jo? Vlastně jsem řekl všechno, co by se k tomu říci mělo v rámci toho popisu. A teď je vlastně otázka, jsem si jako říkal, že ten, kdo to objednával, že tak umístuje to obec před tu školu, tak samozřejmě musí se jít třeba, dejme tomu, podívat, ne, na ten průběh toho, jakoby toho díla. A teď si vemte, že přijde tam někdo za tím pánem sochařem. Jako pozor, je to fajn práce, o tom jako žádná, jo. A teď jako řekne, jo, jo, jo, tak už na tom pracujete, koukám, už je to trošku vidět. A muselo to být jako jasný, že ještě jako dá to prostě před školu, před základku, že. Jak to asi může dopadnout? Máme to už poučení třeba, co je na náměstí v Brně například, že? Ne, ne, ne, nepoučili jsme se. A dále prostě máme rádi sochy připomínající tedy tyhle ty věci. Je to zajímavý. Kdybyste náhodou to náhodou jako

0: Barrier. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
1: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis. Jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu dobrou zprávu. Údajně mnozí z nás, kteří se starají o svý zdraví, aspoň nějakým způsobem dobře, tak stárnou skutečně pomaleji než lidé z předchozích generací. Nebavíme se nutně třeba o tom takzvaném jako kořínku, jo. Ten samozřejmě měli předchozí generace nejspíš ještě silnější než my, to znamená ta odolnost je mnohem vyšší, ale my údajně vypadáme prej mladší. Jo, když se dneska podíváte, je vám třeba 30, 40, už je ten věk, kdy to začíná být trošku vidět, tak vypadáme líp než právě naše předkové, a to z mnoha důvodů, logicky, že kvalita života, nutrienty, jídla a tak dále. Na druhou stranu by někdo mohl namítat, že třeba ta kvalita právě není taková i v rámci potravin a tak dále, a měl by pravdu. Je to taková diskuze, která asi nemá konce a bude dál pokračovat samozřejmě s vývojem i civilizace. Nicméně jsou sem tam vidět velmi zajímavé anomálie a jedna z nich je tedy z Japonska, kde jeden člověk, který je ještě i jako povoláním velmi jako zajímavý pozici, je to hlavní jako inženýr, hlavní technik od společnosti Honda, dělá prostě u aut. A on je známý a virální na internetu díky tomu, že mu je 84 let. 84, byste čekali nějakého důchodce, ne? No vůbec ne. Má frajer, ještě jede takový ty anime vlasy. No má takový ty špičky, jo, vypadá fakt jak nějaká postavička z anime, prostě nějaký japonský pohádky. A vlastně frajer vypadá minimálně třeba o 20 let mladší. A jmenuje se Shotaro Odate. No a prostě je to velmi aktivní člověk a samozřejmě ta společnost se s ním velmi chlubí, že tady má jako prostě ve svých řadách šéfa prostě vývoje, který mu je 84 a vypadá prostě na pade a nikdo to nechápe. Kdybyste chtěli se případně inspirovat v rámci nějakého tedy agingu, zpomalení jeho, no, biohackingu a všech tady těch jako věcí, určitě si vygooglujte jméno Shotaro Odate a podívejte se, třeba budou nějaké informace, určitě budou, jsou i nějaké rozhovory s ním, jak to přesně dělá, protože ten výsledek je fakt fenomenální.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Druhá hodina odbyla, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy s Káťou Podrazkou.
2: Krásné odpoledne u zpráv. Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Ocenění jí udělila česká společnost entomologická, která ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na českém území rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Dánská kauza evropského rozměru hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se díky muži pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárce ani spermabanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ní vědci přišli, dodala dánská laboratoř od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Některé děti zemřely, další se léčí, všechny se ale prozatím nepodařilo vypátrat. A teď už Zuzka.
3: Plzeň postavila v zátiší dům se 17 městskými byty, prostorem pro 12členou dětskou skupinu, dětským hřištěm a parkováním. Třípodlažní stavba za 69 milionů korun, kterou platilo město, je poslední součástí nové obytné zóny s 200 byty. Nové nájemní městské bydlení je pro pracující v klíčových profesích a dále pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karolíny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play-off.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržet se můžete na D55 mezi 17. a 24. kilometrem ve směru na Zlíny. Je tady zúžení a provoz je přiveden do protisměru, a to až do 23. června. Pozor taky na D4 na 18. kilometru ve směru na Strakonice. I tady potkáte silničáře.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešní den je převážně oblačný až zatažený, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Odpoledne a večer kromě severovýchodu očekáváme od západu postupné protrhávání oblačnosti a taky ubývání srážek. Nejvyšší dnešní teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách a už víme, že tady je kategorie hmyz roku. Kudlanka nábožná. To je dobrá zpráva. Taková jako netuctová. Velmi originální. Hmyz roku. Nová soutěž. Hezký odpoledne přejeme, za chvíli další témata a rubrika Kultovka.

0: Evropy 2.
1: Ano, je opět čas se přesunout v čase. Tentokrát se přesuneme o 26 let, jestli dobře počítám, to strašně letí. Je to skotský projekt Texas a jejich track In Demand právě v roce 2000 vyšel, byl tehda velmi kultovní a proto se dostal i k nám o 26 let později do kultovky na Evropě 2. Pojďme na to!

0: Mafia.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
2: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
10: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
18: Falcon uvádí...
19: Ten meč mi ukáže cestu domů.
18: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
20: Jsem mocný!
18: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

Právě mám tu jednu takovou velmi zajímavou finanční realitu, jo, která ukazuje, kde vlastně jako jsme v rámci třeba mediálního trhu. Nemyslím jako Evropu 2, ale celkově. Třeba už od dob covidu, od roku 2020 se obrátily karty v mnoha zábavních odvětvích. Třeba tak, že herní průmysl jako takový začal mít asi dvakrát nebo třikrát větší obraty než třeba samotný Hollywood. Jo? Lidi evidentně začínají mít rádi čím dál tím víc. Nejen tady filmy, ale hlavně jako interaktivní filmy v podobě videoher. Trávíte na tom víc času, není to film na 2 hodiny, je to hra na 20 hodin. Takže poměr cena kvalita je jiný trošičku, než samozřejmě u filmu. Nicméně, to je jedna věc, jo. Druhá věc je teď ta, že na sociálních sítích, tak tam zase ty reklamy a podobně sahají do opravdu astronomických výšin. Teď třeba Meta zveřejnila, kolik tedy měli revenue, tedy své příjmy, a je to jako neuvěřitelný, protože tahle firma v rámci jako Reelsek, který jsou sponzorovaný v rámci tady těch reklam různých, tak vydělává víc než firmy dohromady, a to konkrétně třeba Netflix, Nike, Coca-Cola, Visa, Spotify a Airbnb. Dohromady. Takže Mark Zuckerberg, jo, dobrý. Měl i štěstí, byl ve správný čas na správném místě, ale tohle to jsou výsledky, které asi už jen tak nikdy nedosáhne. I když, kdo ví, možná na začátku Facebooku, když se jako na to koukali lidi z různých prostě společností, které analyzují ekonomické záležitosti, jako je třeba Bloomberg a podobně, tak by nikdy neřekli, že za pár let to bude takhle obrovský. No, nechme se překvapit. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky

0: Tropa Věr. Maximum nový muziky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
5: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
4: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
5: Program závodu najdete na primátorky.cz.

uslyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Robé ve studiu.
1: Ano.
0: Už otančili na Car Sleepers konkrétně. No tak vítejte.
1: A děkujeme. Děkuji za přivítání, Zorka také děkuje.
0: No, taky děkuji.
2: A ty nemusíš mluvit za mě, já mám taky
0: právě
2: svůj hlas.
0: Právě, že říkáš, že jsi mluvčí trošku takový.
1: Jsem, Zorka mě za to platí teďka poslední
0: době. A to je dobře, to
2: ne,
0: víš,
2: tě,
0: jo.
2: Ty jsi to nepochopil, já tě platím, abys mlčel.
1: Jo, aha, já jsem tiskový mlčenlivík.
2: Já tě platím, abys mi dával více prostoru.
0: To máš super, kolegyně.
1: To je hezký, to je hezký.
0: Takovou bych chtěl taky, kolegyně, že by mi platila, aby držel hubu. Že jo, to je pravda.
2: To víš, jo.
0: Prosím vás, já jsem propadnul AI lehce, jo.
2: No, tak to jsme všichni na stejný vlně.
0: No, pozor, data centra, teď jsem viděl, kolik to žere té vody, to je hrozný.
1: Příšerný.
0: Ale jedu to taky samozřejmě, platím si to každý měsíc.
1: Já to dělám tak, abych to vyvážil, že vlastně vím, kolik to žere té vody pitný a tak dále. No. Já se nesprchuju.
0: To je dobře.
1: Když používám AI, tak se nesprchuju.
2: Tomáši, lžeš opět. Nesprchoval jsi se ani předtím. No to je... AI to nemá nic společného.
1: A teď na to můžu svést konečně, ale...
0: Ale já jsem viděl totiž jednu takovou věc na internetu, říkal jsem si tak schválně, jestli to je nebo není fake, jo, no. Protože ta AI to umí jako rozluštit.
1: Je,
0: právě, že bohužel.
1: Ale to říkám, vidíš, nevím, o co jde, ale už je to fake.
0: No, je to hrozně vtipný a hlavně říkám to vám nebo tobě, Tomáši, protože ty bydlíš na Malavazinkách, což je pražská čtvrtě.
1: Ano,
0: luxusní. A tam prostě nás bylo to jako print screen z Google, jo, bělení konečníků, mudr kadečka. Aha. Tak jsem si říkal, haha, to je vtipný, že? Ale vím, že se ta praxe tady ta dělá, že jo? Že
1: to se dělá, no.
0: Nějak jako bělý.
1: Americe prý to jde hodně fičný.
0: No ale počkej, i u nás.
1: Fakt.
0: A tak jsem normálně koukal na to mudr kadečka, on je to normálně jako velký chirurg, který, jo. Tady se aj v ní, jo. Aha. Takže se zadkem nemá co společného ten pán.
2: Já čekám, co
0: a
2: z toho vyleze.
0: To je ten, no nic z toho ne. No,
1: právě, tomu, čemu se bavíme, tak vím, co z toho vyleze.
0: No ne, prostě.
1: A bílý to nebude.
0: Ale. Takže jsme udělali tady tomu doktorovi panu teďkon službu, protože co když se mu vozívají ty lidi na bělení konečníku.
2: Jako, a co jsi ověřoval?
0: No,
2: to
0: ověřoval jsem si, že to je fake, protože to na mě vyběhlo.
2: Jako, že...
1: no, takže, to vypadalo... Tak si jim to zase nasaď kalhoty, je to fake.
0: Ale
1: no.
0: jako print screen prostě z Google to bylo.
1: Nic z toho nebude.
0: Jsem si říkal, tak ty bláho, to je zajímavý, že to jméno. Ne, byl to fake samozřejmě.
1: Počkej, to bylo někde na Malavazinkách, že se
0: bylo... Ano, no právě. To bylo,
2: a máte asi kliniku, Tomášku.
0: No máte tam, jo, no. A to se už dělá normálně i právě v Čechách tohleto. Já jsem se o to téma zajímal a opravdu mnoho míst v Praze nabízí tuto službu.
1: Máš zajímavý hobby, Jindřišku.
3: Další hitparáda na Evropě 2, už 22. letošní a jako obvykle nabitá. Machine Gun Kelly, Rasmus, Olivia Rodrigo, to je jenom neúplný výčet novinek, na které se můžeme těšit, ale hlavně nás čeká přeobsazení prvních pozic, protože Youngblood nebo BTS po 7 týdnech nás opustili. Tak kdo se pročekal na první místo, i to zjistíme ve čtvrtek od 18 hodin na Evropě 2 v další Music Chart s Bobem Švarcem.
4: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Odpolední show startuje 15.01, zprávy Káťa Podrazka. Hezké odpoledne všem.
2: Krásné odpoledne. Průměrná doba, kterou Češi každý týden stráví v práci, se postupně zkracuje. V minulém roce to bylo 37,5 hodiny. Za 10 let klesla téměř o hodinu a tři čtvrtě. Stále ale podle Evropského statistického úřadu Eurostat odpracují více než Němci, Rakušané nebo Francouzi. V porovnání s nimi odpracovali Češi v průměru zhruba o 3,5 hodiny týdně více. Za měsíc by to bylo přes 14 hodin. Píšou o tom Novinky.cz. Aplikace ChatGPT překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci, uvádí to Reuters. A teď už Zuzka.
3: Rekonstrukce přehrady Harcov v Liberci skončila, přišla na více než 500 000 000 korun. Na pláž se ale zatím lidé nedostanou. Na práce navázalo město s úpravami okolí přehrady. Přijdou zhruba na 80 milionů. Pláž tak bude přístupná až na přelomu července a srpna. S koupáním se ale ještě letos nepočítá. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České volejbalistky vstoupí v dnešním zápase v Nankingu proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrností projíždějte na D1 mezi 298. a 321. kilometrem ve směru na Ostravu. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby. Opatrně taky na D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu. Máme tady hlášené odstavené osobní auto.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešní den je oblačný až zatažený, na většině území s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle také bouřkami. K večeru kromě severovýchodu očekáváme od západu postupné protrhávání oblačnosti a obývání srážek. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show se Zorkou a Tomášem.
1: Evropa 3. června, středa, dneska bude opět kvíz odpolední show.
5: A bude i soutěž, a to za chvilku. Počkejte se na ní a buďte s námi na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Ještě předtím, než si zasoutěžíme v našem kvízu Vyklepni zástěru, tak dáme prostor ještě humoru, protože pro vás...
1: Jo, dobrý,
0: Počkej, ne v odpolední show.
1: Já jsem se právě na chviličku znejistila.
0: Ne v odpolední show, to zase nechci slibovat nereálné věci. Prostě máme pro vás lístky na Comedy Tour.
1: Je to tak, Evropa 2 Comedy Tour totiž vyráží opět za svými fanoušky, přiváží do Lokte večer plný smíchu a zábavy. A samozřejmě, co očekávat? Nasty, Arny, Vojtáno, trojice známá z pořadu Brzda Evropy 2 a Nepi Jakoby Show a taky náš kolega Petr Říbal dorazí do toho jedinečného prostředí, tedy hradu Loket, a vy můžete být u toho.
0: Ano, a navíc to nebude jenom tak, protože po zábavném programu, tedy po stand-upu, přistane přímo na pódiu Dance Extravaganza Evropy 2 Michal Burian a DJ Flux a také DJ Andrea Pomeje. Mm. Takže se to přehoupne do party. Takže amfiteátr v Lokti bude pro vás nejenom místem humoru, ale i skvělého tance a party až do pozdní noci.
1: Ano, poslední, co zbývá zmínit, že to bude celé 24. července právě v amfiteátru Loket. A proč o tom mluvíme teď? No, protože pro vás máme vstupenky, a to dokonce 4.
0: Ano, až se ozve Jelen v Říji. Já to miluju, ten signál, to omlouvám.
1: My jsme se skutečně jako nedomlouvali na tom výherním signálu, tudíž já vyžaduji vysvětlení, proč právě Jelen v Říji.
0: A tak...
1: Připomíná ti Jelen v Říji, Nasty možná, když se směje, tak zní trošku jako Jelen v Říji. No, nebo jak jsi k tomu došel?
0: Já prostě mám rád ten zvuk toho Jelen v Říji, mně to přijde jako srandovní zvuk, který jo, se, když se třeba promíchá jako se songem, který v playlistu Evropy 2, tak to zní opravdu komicky.
1: Dobře.
0: Takže až uslyšíte Jelena v Říji, voláte 257-408-88, třetí volající má šanci získat lístky, a to bez soutěžní otázky.
1: A bude to zhruba za 3 minuty.
0: A maximálně.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme říkali, že Jelen Vří přijde brzy, přišel ještě dříve, než jsme očekávali. Navíc se ani moc nepromíchal do písničky, ale zůstal nám tam tak osamocený.
1: A tak to je chyba DJ, že jo?
0: No to je chyba toho Jelena, ne DJ, je problém. Ale způsobilo to velké volání, velké komplikace na linkách, protože řada z vás tím pádem poznal tento výherní signál.
1: Tak je to tak.
0: Je těžko rozpoznatelný.
1: Evropa 2 Comedy Tour, jak už jsme říkali, vyráží se svými Zorko, fanoušky.
0: Počkej, promiň, zkus napodobit ty to zvuk.
1: Já tady nebudu dělat, Jelena.
0: Zorko, tak ne, to zkus. Nebudu. Počkej, zkus to ty, ne, počkej, zkus to. To je dobrý, Zorko, to bych nečekal. Dobrý. No nic, tak... Tak Evropa 2 Comedy Tour jsi říkala. Pokračuj, hlavně to nezní zase jako Jelen, prosím tebe. Zorko, ale už... Už dost. Už to přeháníš vážně. Tak pokračuj. To už je, no tak já nevím. Pepo, seš tam prosím tě jako třetí volající. Pepo?
2: Ano, ano, jsem tady.
0: Ahoj, Pepo. Já se
1: omlouvám za svého kolegu, prostě nemístního, nevhodného a celkově. Nasty, Arny, Vojtáno, trojice známá z pořadu Brzda Evropy 2 a nebo jakoby show a oblíbený náš kolega Petr Hříbal dorazí do Lokte, konkrétně do amfiteátru Loket a ty můžeš být, Pepo, u toho, už si od toho skutečně jenom krůček, protože v pátek 24. července se tam rozbalí prostě nejenom tenhle fantastický stand-up, ale taky DJ's Dance Night, tedy DJ's z naší Dance Extravaganzy, na kterou už jste vy pravidelní posluchači zvyklí. Takže večer plný zábavy, smíchu a taky pořádná afterparty.
0: No, Pepo.
2: Výborně, super, těším se.
1: Jaký no?
2: Vyhrál,
0: no přesně, těším. Pepo, jaký no? Tak jo, ty čekáš na fanfáru, aby se mohl pořádně zaradovat. Já to chápu, počkej. Jo. Tak teď je to lepší, Pepo. Tak Zorko, poslední slovo ještě o tebe. No. No, výborně. Tak děkujeme.
2: Děkuju moc, Zorko.
0: Evropa 2.
3: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb Brzda naživo.
4: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
3: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Hříbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
4: Já napíšu mámě ještě.
3: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,500, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
11: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grily Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
18: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
19: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: je na rockforpeople.cz.
1: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
2: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
4: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
5: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
6: Žádná kouzla.
5: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
7: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Vyklepni zástěru.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, 15 hodin 30 minut. My jsme ani nezmiňovali téma dnešního kvízu. Teď se mi tady zbyla obrazovka, která měla být...
2: Já jsem z toho úplně páv.
1: Počkej, měla být jinak barevná, už je to dobrý. Tak, mě tady přestalo malinko fungovat, ale už to jede. Téma dnešního kvízu je pro mě poměrně výhodné.
2: A to se bavíme jako o tom seriálu?
1: Ano, seriál Teorie velkého třesku je
2: téma. Tak chceš něco říct?
1: Ty jsi nikdy viděl.
2: Nikdy. Já jsem úplně v háji.
1: No jo, no. Ale tak v takových situacích, když nevíš o tom tématu nic, většinou obsadíš lepší místo než já, protože
2: pravda.
1: Dobře typuješ.
2: To je pravda.
1: Ty jsi v tom typování skvělá.
2: Já si dám klasickou typovačku, no. A Tomáš si dá prostě tady...
1: Já se přiznám, že ten seriál celkem dobře znám. Nebo mám ten pocit, že ho celkem dobře znám. Je to asi tak jako na 90%, že si dokážu vybavit.
2: Tak ty jsi viděl některý díly i dvakrát, ne?
1: Některý díly jsem viděl i třikrát.
2: Dokonce třikrát. Tomáši, jestli to nebude na to.
1: A některý díly, Zorko, třeba i desetkrát.
2: Tak já ti říkám, že jsi to na bedínku nebude dneska, tak už nikdy.
1: Že ono se ukazuje, Zorko, že když si myslíš, že jsi v něčem dobrý, tak jsou ještě lidi, kteří jsou lepší.
2: Mluvíme o moderování.
1: Tak nějak o všem. Jako v životě to zjišťuji u všech jako svých aspektů života. Takhle asi.
2: Minuta a půl zbývá, tím pádem my vás zveme na naše stránky Evropa2.cz, kde se jediným kliknutím připojíte k našemu kvízu. Stačí tam zadat nějakou svou soutěžní přehezdívku, pokud už ji tam nemáte uloženou z minula. No a hrajete s námi, já budu všech 10 soutěžních otázek číst a vy budete odpovídat. Samozřejmě se počítá nejenom správnost odpovědí, ale taky rychlost. No a uvidíme, jak to celý dneska zase dopadne.
1: Za minutu startujeme. Je fakt, že když jsme hráli, tenkrát si pamatuju matně, že se hráli Simpsonovi, mám pocit.
2: No.
1: Tam bylo rekordní počet hráčů, dneska to zatím tak nevypadá, ale ještě máme minutu do startu, už je 700 z vás, takže ono kdo ví, jak to dopadne, ale ty Simpsonovi byly těžký, já jsem si taky myslel, že znám poměrně dobře ten seriál.
2: A zaskočilo tě to?
1: Zaskočilo mě to, protože samozřejmě tvůrce tohoto kvízu, když už máš dělat těžší otázky na seriál, tak hledáš opravdu takový ty nachytávky, bych řekl. Víš?
2: Rozumím.
1: Rozumíš tomu, Zorko?
2: Jakoby snažím se.
1: No, tak snaž víc, ale.
2: Půl minuta zbývá, přátelé, tak šup, jestli máte po ruce tablet, telefon nebo sedíte u počítače, stačí zadat Evropa2.cz/QIZ, nebo zkrátka jenom náš web. Tam už se hned na homepage podíváte, jak to vypadá celý vyklepní zástěru, no a hrajeme společně za 20 vteřin.
1: Ano, Big Bang Theory, neboli Teorie velkého třesku, dnešní hlavní téma.
2: Jsi to objednal, to téma, viď?
1: Neobjednal, přiznám se, že ne. Já jsem se ještě žádný téma neobjednal.
2: Já se objednávám, když hraju.
1: Já vím, že ty ano. Já to vím. A pak přichází zpráva. Byla jsem 12.
2: Tak pojďme na to, přátelé. Přes 800 z vás proti hráčů, proti Tomášovi startujeme teď. Jaké je druhé jméno Sheldona Coopera? Buď za A James, za B Lee, za C Leonard.
1: Jasně. Tak to je asi záchytná otázka.
2: Jo? No, tak pro ty z nás, kteří to nikdy neviděli, tak já jsem si říkala, že ten Leonard mi přijde jako
1: vtipnej. Je to Belly.
2: Aha, dobře.
1: No.
2: Tak snad se byl i rychlej.
1: Byl jsem celkem rychlej, no.
2: Dobře.
1: Ale jak vidíte, Zorko, tak většina lidí věděla, takže se dívají znalci Teorie velkého třesku.
2: Ano, ano.
1: No, hrají znalci. Já jsem aktuálně 30. jsem.
2: No vidíš, Tomáš, já ti říkám, dneska bude bedna. Pojďme na otázku číslo 2. Jak se jmenuje univerzita, kde Leonard, Sheldon, Ray i Howard pracují? Buď za A MIT, já nevím, jak se to čte, za B
1: MIT,
2: jo. UCLA, anebo Caltech.
1: No, tak takhle vám to řeknu, je to MIT, no, není to, je to Caltech, já jsem se překliknul na první, hned teda druhé otázce.
2: Ne, jak si
1: se
2: mohl překliknout.
1: Normálně jsem jel tou myší tak rychle dolů, ne. Až jsem kliknul na tom, na MIT místo
2: Caltechu. Tak to zase bude teda pár míst.
1: Protože jdou. MIT má jediný z nich, že jo, a to je Howard. No, 359 míst dolů, přátelé.
2: Oh, tak to zabolelo. No. Pojďme na otázku Super. Číslo 3, ať to můžeš zase vytáhnout. Jak vypadala Howardova matka? Byla to buď za A blondýna, za B zrska, za C nikdy jsme ji neviděli.
1: No, to je diskutabilní otázka tohleto.
2: Jo, už zabředáváme, jo, do detailů.
1: Je těžká, protože jako by jsme ji nikdy neviděli, ale jednou záběru prošla. Jednou, ale hrozně rychle, a jestli to byla blondýna nebo zrska, to není znatelné. Ale my jsme ji totiž jednou na půl sekundy viděli.
2: Takže ale správně odpověď nikdy jsme ji neviděli.
1: No, ale není to zcela správně.
2: Takže je to sporné.
1: Je to sporné.
2: Ty se vlastně vymezuješ v určité odpovědi, ale dal si Cčko.
1: Dal jsem Cčko.
2: Výborně. Tak kolik tě to posunulo, Tomášku?
1: Bylo asi 15 míst.
2: Jak se jmenoval Sheldonův internetový pořad? Za A Fun with Physics, za B Physics Friday, anebo za C Fun with Flex?
1: Ano.
2: Mně se líbí Bčko.
1: je, to se ti líbí hezky a jeho pořad se jmenoval Ale zábavné vlajky.
2: Fakt.
1: Ano. Aha. Takže Fun with Flex. Mm. Co?
2: Jak říkám, tohle není kvíz pro mě. Ale já snažím se typovat aspoň, no. Fun with Flex, tak to věděla většina z vás. Ano. Evidentně skutečně soutěží fanoušci tohoto seriálu.
1: Zdá se. Já se pozvol na hrabu, ale to nevím, člověče.
2: Kolikátej?
1: 314.
2: No tak ale zabereme.
1: No zabírám.
2: Pojď. Kdo ze čtveřice hlavních kamarádů nemá doktorát? Za A Howard, za B Ray, za C Leonard.
1: Je to Ráš.
2: Ráš?
1: Já nevím. Je to Int.
2: Aha, Ráš.
1: Ráš.
2: Ráš.
1: Rážeš.
2: Ráš.
1: A doktorát jako jediný nemá Howard, to je inženýr.
2: Mhm, dobře.
1: Tak. A ten právě studoval na MIT, tam, kde jsem se ukliknul na druhé otázce.
2: Aha, dobře. No je vidět, že ty znalosti máš, tak...
1: No, ale zatím se neprokázal.
2: Zatím se neprokázal v odpovědích, ale...
1: Pomalu se hrabu, 275. Šimon z Diamantu první aktuálně.
2: Jsou zdatní tvoje protihráči.
1: Jsou a rychlí.
2: Získá nakonec Sheldon Cooper Nobelovu cenu? Za A ano, za B ne, za C konec je otevřený.
1: Hmm.
2: Tak co?
1: No, tak tady je odpověď jednoduchá, ale čekal jsem, že to bude záludnější, získá jí, ale ne, jako získá jí, no, není sám.
2: Takže
1: ale.
2: Ano.
1: On jí získá, ne sám. Ano.
2: Že ano.
1: Já jsem čekal, že to bude sám, ne sám, se
2: jo,
1: svou ženou.
2: Jo, to čekal rafinovanější.
1: Čekal
2: no tak aspoň, ježišmarja, nestěžuj si, máš záchytnou.
1: No dobře.
2: Záchytná otázečka, snad si byl i rychlej v odpovědích.
1: No, ale já se hrabu fakt hrozně pomalu, 265.
2: Ty to snad nevytáhneš už.
1: To je hrozně pomalučky.
2: Na tu top trojku.
1: Strašně pomalučky nahoru.
2: Jak se jmenuje město, kde všichni žijí?
1: Hmm.
2: Víš?
1: Vím.
2: Sacramento, San Francisco nebo Pasadena?
1: No jo. Vím. Ty?
2: No to já nevím, Kulový Tomáši. Mně se líbí třeba Sacramento.
1: A velký nebo malý aspoň?
2: Velký Kulový.
1: No tak dobrý.
2: Sacramento.
1: Je to Pasadena.
2: No, Pasadena.
1: Hmm.
2: Ano, ani jednu odpověď správně dneska. Ani jednu, ti říkám.
1: To není možný, ty máš ani štěstí dneska, jo.
2: Pasadena.
1: No je to Pasadena, no.
2: Dobře.
1: Tak.
2: Už ani nevím, co na to říkat.
1: No tak nějak to komentujte, o toho seš tady.
2: Koliká ty seš?
1: 226.
2: Ježišmarja, ty vůbec nepostupuješ, Tomáši.
1: Postupuje hrozně pomalu.
2: Kterou z těchto profesí Penny nikdy nevykonávala? Nevykonávala. Za A servírka, za B obchodní,
1: ne.
2: Zástupkyně farmaceutické společnosti, za C zdravotní sestřička. Neříkej mi, že jsi se znova ukliknul.
1: Znova
2: to už není možné, tak Tomáši, ale tak co děláš?
1: No, nevykonávala nikdy zdravotní sestřičku, no samozřejmě, to je jasný přece.
2: C-čko,
1: jo. No samozřejmě.
2: No a mě tady radí kolega ještě blbě, no tak
1: já nevím.
2: No, tak to mě, já si umím blbě poradit sama.
1: Takže on ti ještě radí ještě blbě.
2: A ještě blbě.
1: No to je katastrofa. No já jsem se uklik po druhý, přátelé.
2: Tomáši, to je fatální dneska.
1: 130 míst dolů zase. To, co jsem nahrábal, tak jsem zase zpátky.
2: To je opravdu velký smutek
1: dneska. To je fopa. To je zbytečnost. Já jsem tak přemotivovaný.
2: Jaký význam má podle Sheldona čínský znak, který má Penny vytetovaný na zadku? Za A polévka, za B kung pao, za C odvaha.
1: No, teď nejsem 100% jistý, se přiznávám.
2: Mně se líbí Ačko nebo Bčko, tak se rozhoduju. Dávám polívku.
1: Já si myslím, že to je polévka.
2: A líbilo by se mi i kung pao.
1: Myslím, že to je polévka, vtipný. Že říkal, že to je polívka. Je to tak?
2: No tak vidíš, mám správnou odpověď.
1: Výborně.
2: Hmm. Co no, ty je to?
1: No já taky samozřejmě, ale tady se to už dělilo, tady to kung pao vás zaujalo víc, ale pořád, no já se hrozně, to už se nedá vůbec vytáhnout na dobré umístění. Kolik máme otázek do konce?
2: Jednu podle mě.
1: Tak to je zoufalství.
2: Jednu poslední. Jaké je číslo bytu, kde v prvních sériích bydlí Leonard se Sheldonem? Za A3A? 4A nebo 4B? No tak to už je proznalce tohle. 3A, 4A nebo 4B? To tam je jako
1: počkej.
2: Rezonuje tohle téma v tom seriálu, jaký má číslo
1: co,
2: bytu?
1: Ale, tak je to třetí patro nebo čtvrtý? Je to Ačko je to podle mě určitě, jo. Ale jestli to 3A nebo 4A? 4A. Takže je to čtvrtý patro.
2: Máš je tak já nevím, no. Co s tebou?
1: No se mnou nic, protože tím pádem já mám 3 špatné odpovědi, z toho 2 úkliky a skončil jsem na 359. místě. A co to znamená? Musím se dívat dál a víc. Na ten ser.
2: Evropa 2.
0: Vyklepni zástěru. Připoj se zase za týden na Evropa2.cz/quiz. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
4: Co je?
5: Co je?
6: Je skvělý movie v kině.
7: Jsme zpátky!
8: Horory všech zemí, bojte se!
9: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
10: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
11: Scary Movie.
12: Proč jen trochu?
9: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
15: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
16: V tom musí být celá liška.
17: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
18: No jasně, všechno u nás doma.
19: I moje

0: států. Zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trs.

0: Letos opäť na najväčší tanečný stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlej.

0: Nejlepší už ani bejt nemůže.
1: Jsme zpátky.
0: Je prostě trochu děsnej.
1: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
2: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: dopolední show na Evropě 2. Čověče, já už mám na mobilu, jak volám mámu často přes mobilní telefon, tak ano. Mám na displeji podle mě vyťukaný takový jamky už.
1: Automatický vytáčení tam možná máš.
0: To ne, ale že jak ťukám pořád často na stejný místa, tak už to mám prodřený ten displej na těch místech, co je její telefonní číslo, že jo? Ona mi ničí, i telefon mi ničí už.
1: Ona ti ničí celý život.
0: Tak vytáčím.
2: Ano.
0: Ahoj.
1: Dobrý den.
2: Ahoj. Tak co? Je krásně venku, že jo?
1: No,
0: tak jako pršelo a to znamená, že je hezky, protože bylo strašný sucho a kytičky už potřebovaly zalít. No. Tak no. To myslíš?
2: Přesně tak, proto to myslím takhle, no. Mně ti včera prostě přišlo, Zuzanko, že jste nějaká sklíčená.
1: Vy máte intuici.
2: Že jsem to normálně z vás vycítila, že nejste v pořádku.
1: Ano, nad přirozením máte nějakou moc, evidentně.
0: No, ale já ti to řeknu rovnou, co se děje, jo. Prostě mají na zahradě u rybníčku, co tam mají, tak tam mají hada, užovku a jsou z toho obora s manželem úplně zlomený. Zorka se hadů jako tak lehce bojí, ale až to tak nevadí, se zdá, ale manžel, ten je z těch hadů úplně
1: vystresovaný. Nemá rád hady prostě, no, tak samozřejmě to omezuje prostě vstup na zahradu celkově pro naši rodinu, jo. Máme prostě strach, no.
2: Ty chlapi to takhle mají, no. Takže takhle, abych to dobře pochopila. Máte doma užovku a nemáte doma manžela díky tomu.
1: V podstatě to tak je, no, to jste pochopila správně.
2: A kde jste ji koupila?
0: Jo. To mě napadlo taky, buď v klidu.
1: Já nevím, ona se tam sama nějak...
2: Ve Zverimexu, nebych to koupila.
0: Mně se líbí, jak...
1: Zorka, tam mají i krajty.
0: Jak Zorka řekne, že tam přijela, že tam přijela sama a ta užovka má ještě tu cenovku na sobě. Tu cenovku.
1: Štítek ze Zverimexu.
0: Přesně.
2: No tak vidíš, a do kolika tam mají otevřeno? Hele nic, máte něco ještě jiného zajímavějšího?
0: Už se nezdržuj, než ti zavřou, čau.
2: No čau.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Falcon uvádí.
7: Ten meč mi ukáže cestu domů.
6: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
8: Jsem mocný!
6: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
11: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
12: V České republice nemá takový program obdobu. Tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
11: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Tam se občas není čemu zasmát.
13: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
15: Jo. A že máš triko, který jsi na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
13: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
16: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
17: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
18: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
19: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Volka, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
19: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
18: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
20: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
21: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
18: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
22: Zrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus!
23: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz
24: Evropa 2.
25: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: kafe.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: I po 16. hodině má pro nás Káťa Podrazka aktuální zprávy. Tak hezké odpoledne všem s Evropou 2.
3: Krásné odpoledne. Rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Pro dvojčata a vícerčata by se měla částka zvýšit ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun. Shodli se na tom poslanci, kteří poslali vládní novelu do druhého kola projednávání. Stále ale není jasné, koho všeho se bude týkat. Neshoduje se na tom ani samotná koalice. Nástup klimatického jevu El Niño je podle Světové meteorologické organizace už téměř jistý. Organizace varuje, že svět se musí připravit na další růst globálních teplot, změny srážkových režimů i vyšší riziko extrémních projevů počasí. První dopady se mohou projevit už během letošního léta, které by mělo být ve většině regionů světa teplotně nadprůměrné. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
4: V Havlíčkově Brodě rozšířili České dráhy své servisní zázemí o novou opravárenskou halu za více než 235 milionů korun. Je připravená i na údržbu nových nízkopodlažních vlaků, které mají větší část vybavení na střeše. Vedle obslužných kanálů a zvedáků jsou v hale mimo jiné také vyvýšené prohlížecí lávky a mostový jeřáb. Obsahuje rovněž zařízení pro odsávání výfukových spalin. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil to klub na svém webu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
3: Pozor si dejte na D10 mezi 58. a 53. kilometrem ve směru na Prahu. Pravým pruhem tady neprojedete, protože tady pracují silničáři. Komplikace pak hlásí taky D7 na 12. kilometru ve směru na Chomutov. I tady se pracuje.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
3: No a pojďme rovnou na zítřejší počasí, kde bude polojasno až skoro jasno, ráno ojedinile s mlhami. Postupně pak očekáváme od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer v západní polovině Čech místy s deštěm anebo přeháňkami. Zítřejší nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 pokračuje Zorka s Tomášem.
5: Já si říkám, že by to chtělo vytasit zase trošku pikantnější téma. Pojďme se pobavit o mužské antikoncepci.
6: Aha.
5: Jseš nadšený?
6: Myslím, že to bude nějaká chili omáčka.
1: Evropa 2. There's a place in this old town.

Vyves s Európou 2 partu na festiák. Když si tento týden denne okolo obieda pohlídáš na Európie tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denne na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadar. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Európou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máme tu téma, které si vybrala Zorka Hejdová.
1: No tak je, samozřejmě.
0: Je prý důležité pro všechny ženy a já jsem musel souhlasit. Protýkám to musel tam zásadní.
1: No protože téma antikoncepce se týká od jak živa od pradávna, zejména nás žen a my s tím nesouhlasíme dlouhodobě.
0: No tak od vynálezu konodomu.
1: Konodomu?
0: Kondomu samozřejmě. A tady toho ovčího střívka, jakýmsi hrabětem nebo lordem, že jo, tak vlastně se týká i mužů ta antikoncepce.
1: No dobře, ale pořád jako ve spojení, nebo v tom porovnání, tak bavíme se o kondomu, ale pak jsou tady jako různé pilulky, náplasti, hormonální injekce a to všechno prostě padá na bedra nám ženám, jo?
0: To je pravda, ano. Je tam více variant pro vás.
1: My se nebavíme totiž o jednorázové antikoncepci, ale o dlouhodobém užívání antikoncepce.
0: Aha.
1: Tomášku.
0: Co?
1: Končí vám legrace.
0: Ne.
1: Tak poslouchej. Americká zdravotnická společnost totiž vyvíjí dvě možnosti, které čekají, aktuálně jsou v fázi testování, čekají na schválení. Budete mít gelíky speciální.
0: Cože?
1: Poslouchej.
0: Jako ty se pomaže nějak, jo?
1: No, nebo? Pomažeš se. Buď tady testují dvě varianty, které se zdají jako nejúspěšnější. A to je jeden hydrogel, který se implantuje do chámovodů a blokuje průtok spermií.
0: Ale prosím tě.
1: Ale ještě jeden taky sympatický gelík.
0: Špuntík nějaký.
1: Hormonální
0: třeba.
1: Gel aplikovaný. Poslouchej dobře, jo?
0: No.
1: Na ramena.
0: Na ramena.
1: Na ramena. Ty si potřeš tím gelem ramena. A ono to normálně potlačuje produkci spermií, ale neklesá ti testosteron.
0: No prosím tě.
1: Opravdu.
0: Pak jsou ještě další varianty, které jsou jako takový náročnější, některé jsou až bolestivý.
1: Nemít sex.
0: No to taky, ale jedna je vlastně špuntík nebo uzel. A třetí varianta je si posavit k vrtuli, že jo, no. U letadla nebo u vrtulníku. Víš proč ne?
1: Ne.
0: No tak protože to se zpívá, že jo, jak stál u vrtule, usekla mu kule a ty mu spadne do klína.
1: Opět potvrzu, máme jiný playlist, Tomáš.
0: Evropa 2.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno, jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
5: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
19: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
21: Karel Poborský desát. Krásně to zkusil 1-0.
22: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegrových sadech.
23: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026 vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
24: Teď se fotím já.
25: Řekni Epet.
26: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
25: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
26: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
27: Zpátky k muzice.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Asi každému z nás vadí něco. Někdo je alergický na různé zvuky, někdo na zvířata, má různé fobie. Ale já jsem dlouho hledal, na co jsem vlastně alergický, co mě vyloženě vadí, co mě způsobuje husí kůže, Zorko. A vím to už delší dobu, je to příšerný. A Zorka právě teďka nemluví z jednoho prostého důvodu, já ho vysvětlím, jo. Ona totiž se rozhodla, že si dá kýlu halumy, což je takový ten sýr, že jo, a je grilovaný a já ten sýr nemám rád z jednoho prostého důvodu. Já nesnáším, možná jste na tom někdo podobně, vrzání věcí o zuby. Je to, to Zorko ještě vydrž, než mi to způsobí fakt jako špatně. Vrzání věcí o zuby, třeba u zubaře, gumový rukavice, když mi jako vrže o zuby, tak to mi vadí hodně, ale ještě není tak strašný. Pak mě vadilo, když třeba jsem měl žvejkačku a už byla vyžvejkaná a občas tak jako křupla o ty zuby, jestli to znáte.
1: No.
0: Ten zvuk té gumy, jako jo, to jsem taky nesnášel, to je ještě horší. A nejím halumy, přestože jsem vegetarián, tak nejím halumy z prostého důvodu. Zorko, předveď ten důvod, prosím, názorně. Je to vrzání o zuby, já si to spouši na chvilku, protože to je tohle přesně. Prosím. Prostě hrozný.
1: A to, že to vadí.
0: A tady takhle Zorka, prosím vás, jí halumy už asi půl hodiny. A já nemůžu být s ní ve studiu.
1: Až tak já jsem ráda, že si takhle pořádně vrznu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, ale na volka tří fajder.
7: Jo, fade it, fade it.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
12: V České republice nemá takový program obdobu. Tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
11: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
13: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
14: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
13: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
13: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
13: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
13: Na Evropě 2.
17: Blesk tlapky. Zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, zábavný program. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová, Jan Bendik, Heidi Janků a další. Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
18: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

ode mnou hraje Runway. Víc po vás. První čtyři červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: odpolední show na Evropě 2. Často se bavíme o tématu, které je pořád podobné, ale my ho probíráme z různých úhlů. Je to množící se samota, zejména v Asii, nejen v Číně, ale zejména v Asii vlastně trpí tím spousta lidí v různých asijských kontinentech, teda zemích, protože ta samota starších lidí, i mladých teďka paradoxně už, kteří si nedokážou najít protějšek, je čím dál tím hrozivější.
1: Je to tak. A biznis se samotou roste. My jsme tady mluvili tuším minulý týden o tom, jak si vlastně přesně v Číně i v Japonsku pronajímají ty rodiny falešně, no, za velký peníze. Ale oni tady píšou, že už to dávno právě není jenom téma rodin, že trh s emoční spotřebou, jak to nazývají, v Číně by se měl do roku, teda takhle, by měl do roku 2029 přesáhnout 4,5 bilionu jenů.
0: Bilionu jenů. Já nevím, kolik je jen, ale to hodně asi.
1: Je to hodně peněz, no. Protože je to hodně moc peněz, protože představ si, oni už si pronajímají i parťáky na různé, jako vycházky, na běhání, do restaurací, ale co v tom já shledávám za velkou výhodu? A já jsem si říkala, že vlastně takovýhle člověk chybí i mně, jo.
0: No.
1: Oni si pořizují hlavně člověka, který třeba s tebou jede na výlet. A nejenom, že si můžeš s někým popovídat, ale on ti nosí kufry a hlavně tě fotí.
0: On tě fotí. Testem každý ženy tohleto.
1: Je to tak. On tě vyfotí, prostě je ti příjemným společníkem, je za to zaplacený, takže neremcá, jde s tebou kam potřebuješ a fotí tě neomezeně dlouho.
0: To je fascinující, Zorko, to je skvělé.
1: A já předpokládám, že ti lidé, když už mají teda v popisu práce i to, že tě fotí, mají samozřejmě nějaký jako skills, že to prostě
0: asi
1: umí.
0: To určitě jako to jsou profíci. Mě žena často říká, prostě já chci zažít aspoň jednou za život, to je můj sen, prosím tě, abys mě vyfotil samovolně, aniž bych ti řekla na dovolení s dětma třeba, jo.
1: No jasně, no.
0: To se ještě nestalo,
1: no,
0: samozřejmě.
1: Nestalo, tak no. To je všude stejný. A to je zajímavý... prostě to nechápu, že takový objekty, jako jsme my, vlastně, jako že vás to vůbec jako neláká to fotit.
0: Nás se baví prostě nahrávat jenom do paměti, no, jako naší, do očí, do mozku, do telefonu. Ale je to zajímavý ten biznis tu samotou, že kolik jako vlastně společníků takhle na dovolený, rodiny si může zaplatit. Já vymyslím ještě další sféru a to bude placený jako společníci na sex. Že si můžeš někoho zaplatit na sex, když jsi sám. To bude nová sféra. To je úplně to tu ještě nebylo. A já s tím prorazím.
1: Jo.
0: Udělám to je díl na trhu.
1: No, jak myslíš, Tomášku?
0: Jdu to okamžitě začít zařizovat.
1: Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: Já jsem se modlil něco takovýho a ty to vypálíš.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
6: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
5: Pojďte s námi, první červnový víkend, fandi na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
6: Program závodu najdete na primátorky.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
8: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
9: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
8: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Brzda Evropy 2 na sty Army Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povolení.
2: Na Evropě 2. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 17. hodina, jsou tu zprávy a s nimi Káťa Podraská. Tak hezké odpoledne z Evropy 2 a odpolední show.
2: Krásné odpoledne. Na českých školách se žáci a studenti necítí bezpečně. Vyplývá to z průzkumu, podle kterého zažilo na 120 tisíc dětí na základní nebo střední škole něco nepatřičného. Od zneužití autority až po sexuální vztah. Kampaň společnosti Consent s názvem Škola není seznamka pro vyučující má na tenhle problém upozornit a apelovat na ministerstvo školství, aby nastavilo pro kantory a jejich vztah ke školákům jasná pravidla a právní rámce. Dánská kauza evropského rozměru hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se díky muži pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárce ani spermabanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Než na ní vědci přišli, dodala dánská laboratoř od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Některé děti zemřely, další se léčí, všechny se ale prozatím nepodařilo vypátrat. A teď už Zuzka.
3: Na letišti Karlovy Vary pokračuje výstavba nového odstavného parkoviště. Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Martina Hurajčíka jde stavba dle harmonogramu tak, aby mohlo být parkoviště využíváno cestujícími letních čártrových letů. Z karlovarského letiště se bude letos létat od června do října do 5 destinací. Oproti Loňsku je novinkou Tunisko. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Ocenění ji udělila Česká společnost entomologická, která ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlanka nábožná se od počátku nového milénia vlivem oteplování na českém území rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na Jižní Moravě.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržet se můžete na D55 mezi 17. a 24. kilometrem ve směru na Zlín. Je tady zúžení a provoz je přiveden do protisměru, a to až do 23. června. Opatrně taky na D4 na 18. kilometru ve směru na Strakonice. I tady potkáte silničáře.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, postupně od západu očekáváme přibývání oblačnosti, později odpoledne a večer v západní polovině Čech místy s deštěm nebo přehánkami. Zítřejší nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show se Zorkou Hejdovou a Tomášem Zástěrou.
1: Já vám podhalím roušku tajemství, jak trávím cesty ve voze.
4: No tak to snad ani nechceme vědět.
1: Jako co vlastně poslouchám a tak?
4: Ježiš, já se bojím.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já mám takovou zajímavou zálibu v poslední době,
1: ano.
0: Že občas využívám AI při cestách vozem, aby mi vyprávěla.
1: Aby ti vyprávěla.
0: Já vždycky se jí nahraju nějaký téma, který mě zajímá, vzpomenu si na něco a ona mi to jako v autě přednáší.
1: To si děláš srandu. Tak jakože to máš místo podcastu prostě.
0: Ano,
1: že normálně lidi poslouchají podcast a ty zadáš teda nějaký konkrétní téma AI a ona ti vypráví na cestách.
0: Ano,
1: to je
0: ano.
1: Hezký.
0: A já se tím jakoby vzdělávám v úvozovkách, to znamená, že si oprašuji informace, získávám nové informace, zdroje a podobně.
1: A co tě tak zajímalo posledně?
0: Dneska jsem byl do práce a viděl jsem nějaký plakát u hospody a říkal jsem, to jsou celkem drahý ceny, jak to asi vypadá s těma jídlama uvnitř. A vzpomněl jsem si, že za komunismu existovaly cenové skupiny v restauracích, jo.
1: No.
0: Jakože čtyřka až jednička. Jednička byla nejlepší, čtyřka nejhorší, jo. A že vlastně člověk věděl, když tam jde, tak věděl, s čím má počítat.
1: Je takhle, ty jako vyzdvihuješ v tuhle chvíli skutečně výhody komunismu v éteru,
0: ne,
1: jo? Vyzdvihuješ komunismus.
0: To rozhodnou v žádném případě, jako to, já to nemám rád, to uskupení, ale je to samozřejmě, hele, myšlenka hezká, ještě nikdy to nefungovalo nikde.
1: Jasně.
0: Ale samozřejmě člověk věděl, že když je do té čtyřky, takže tam prostě má čekat jako vošklivý stoly, umakartový, špinavý, obsluha prostě lehce protivná.
1: Jasně.
0: Ale pivo za 1,70 Kč, jo. Když jdeš vejš, tak už si věděl, že čekáš prostě pivo třeba za 2 Kč.
1: Jasně, na blízkan ubrusy.
0: Ne, tak ve trojce, jasně. To byly ubrusy třeba jakože hadrový, ale přikrytý igelitem, jo.
1: Jo.
0: Obsluha taková nějaká, aby se neřeklo. Ve dvojce už to byly hadrový ubrusy, jsem se dozvěděl dneska od AI. Už vůbec nepamatuju. Ve dvojce už to byly hadrový ubrusy, hadrový ubrousky, obsluha normálně v černém, takže i třeba, já nevím, černá sukně, černé kaloty, bílá košile a tak dále.
1: A jednička luxus
0: prostě. Jednička už jenom luxus, to byly fakt jako mezinárodní hotely s kreditem, to už byly skutečně jako živá hudba a tak dále, jo. To už byl luxus.
1: A ty bys to teda chtěl zavést zpátky dál?
0: Ne, to ne, to jenom, že já jsem si říkal, že to má výhody, že člověk ví, na čem je, že rovnou si řekne, vidí cedulku na restauraci trojka, řekne jasně, vím asi, co od toho čekat. A říkal jsem si, že by to bylo super i na moderátory, protože často se stává, že píše někdo e-mail, kolik asi si řeknete za takovou akci, že jo? A že bychom byli
1: rozdělen
0: do cenových skupin, jo? Ano, a bylo by jasný, stejně jako v těch restauracích, kdo je vlastně trochu čistý, špinavý.
1: Jak by to teda fungovalo v praxi?
0: Objednáš si jedničku, že jo? Tak dejme tomu Leoš, prostě, že jo? První cenová skupina, přijde čistý vždycky v drahém autě, prostě, že jo?
1: Tak krásně oblečený.
0: Krásně oblečený, podle poslední módy, že jo? Víš, co čekat? Jednička, ne?
1: Jasně.
0: A měl bychom na sobě ty cedulky i zároveň, prostě, že jo? A já nevím, kam, já bych si dal třeba trojku, bych si dal. Třetí cenová skupina.
1: Jo. Jsem vždycky přeceňoval.
2: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
3: Co je za otázky, blbý?
4: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, jak to by potopili, Zorko.
3: Takže jsi je psal ty?
4: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
5: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
6: No, to seš odvážnej teda.
2: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
8: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
9: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
8: Takže tak.
9: Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla?
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
16: Falcon uvádí:
17: Ten meč mi ukáže cestu domů.
16: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
18: Jsem mocný!
16: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.

Vyvez z Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2. Čověče, já už mám na mobilu, jak volám mámu často přes mobilní telefon, tak ano. Mám na displeji podle mě vyťukaný takový jamky už.
2: Automatický vytáčení tam možná máš.
1: To ne, ale že jak ťukám pořád často na stejný místa, tak už to mám prodřený ten displej na těch místech, co je její telefonní číslo, že jo? Ona mi ničí, i telefon mi ničí už.
2: Ona ti ničí celý život.
1: Tak vytáčím.
3: Ano.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
3: Ahoj. Tak co? Je krásně venku, že jo?
2: No,
1: tak jako pršelo a to znamená, že je hezky, protože bylo strašný sucho a kytičky už potřebovaly zalít. No. Tak to myslíš?
3: Přesně tak, proto to myslím takhle, no. Mně ti včera prostě přišlo, Zuzanko, že jste nějaká sklíčená.
2: Vy máte intuici.
3: Že jsem to normálně z vás vycítila, že nejste v pořádku.
2: Ano, nad přirozením máte nějakou moc, evidentně.
1: No, ale já ti to řeknu rovnou, co se děje, jo. Prostě mají na zahradě u rybníčku, co tam mají, tak tam mají hada, užovku a jsou z toho oba s manželem úplně zlomený. Zorka se hadů jako tak lehce bojí, ale až jí to tak nevadí, se zdá, ale manžel, ten je z těch hadů úplně
2: vystresovaný. Nemá rád hady prostě, no, tak samozřejmě to omezuje prostě vstup na zahradu celkově pro naši rodinu, jo. Máme prostě strach, no.
3: Ty chlapi to takhle mají, no. Takže takhle, abych to dobře pochopila. Máte doma užovku a nemáte doma manžela díky tomu.
2: V podstatě to tak je, no, to jste pochopila správně.
3: A ty jste ji koupila?
1: Jo. To mě napadlo taky, buď v klidu.
2: Já nevím, ona se tam sama
3: nějak... Ve Zerimexu, ne, bych to koupila.
1: Mně se líbí, jak
2: Zorka... Tam mají i krajty.
1: Jak Zorka řekne, že tam přijela, že tam přijezla sama a ta užovka má ještě tu cenovku na sobě. Tu cenovku.
2: Štítek ze Zerimexu.
1: Přesně.
3: No tak vidíš, a do kolika tam mají otevřeno? Hele nic, máte něco ještě jiného zajímavějšího?
1: Už se nezdržuj, než ti zavřou, čau.
3: No čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady.
3: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker a Three Fire.
12: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Poznáváte to?
13: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
6: Ale s tím bude konec.
13: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
14: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
13: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
14: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
13: Děkujeme za trpělivost.
14: Vaše hlavní město Praha.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
15: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutím hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
15: Muhammad Komar nazpat.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
16: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
17: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
18: Já bych si přál.

0: Sehráme Bránka. On mi furt žere nejaké sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, streda, pátek 6 až 8 večer na Evropě.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Poslední show na Evropě 2. Středa je za námi, takže polovina týdne se nám velice povedla.
1: Velice se nám povedla, ano,
0: velice,
1: Tomáš,
0: velice.
1: Jsi zhodnotil krásně. Velice se nám povedla.
0: No tak tím, že jsme jí dali dokupy úspěšně, dotáhli jsme ji do konce, tak ano. Se nám povedla. Dalo by se to považovat za vykonané dílo. To, jestli bylo dobré, možná ocení někdo pozitivně až po naší smrti. Ostatně většina velkolepých děl, třeba malířských, uměleckých, všeobecně, byla oceněna až po smrti autora.
1: A tak hlavně to je subjektivní pohled, jo. Třeba můj syn, když se prostě dobře vykaká, tak pro mě je to taky úspěšně vykonané dílo.
0: Vidíš?
1: Jo? To je prostě vlastně jako relativní, každý to hodnotíme jinak. Nemůžeš takhle prostě bagatelizovat.
0: Pro každého je ten jeho vlastně problém ten největší.
1: Samozřejmě.
0: A zároveň ten jeho úspěch ten nejsladší.
1: Samozřejmě.
0: No. A s tímto moudrem nebo sérií mouder, které si můžete někam zapsat, případně nechat vytetovat, pokud míříte do nějakého tetovacího salonu, a to vám doporučujeme, abyste měli na celý život u sebe, tak se loučíme a opět se těšíme zítra od 15. hodiny.
1: Budeme tady.
0: Tak no. Jo.
1: Tak čau.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
4: To je za otázky, blbý.
5: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
4: Takže jsi je psal ty?
5: Samozřejmě, jako všechny.
2: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: No, to seš odvážnej teda.
2: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Rodinný den na výstavišti.
11: To je odpoledne plné zábavy,
12: hudby,
11: sportu
12: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
11: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
12: Čekají vás workshopy,
11: sportovní aktivity,
12: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
11: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
12: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
11: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
14: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
15: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: 6 hodin, 2 minuty, posloucháte Evropu 2, večer na maximum, za okamžik a za okamžik taky zprávy.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
0: Všechno už je připraveno, Katka Podrazka na svém místě a my pro vás máme aktuální zprávy tady na Evropě 2.
2: Krásný podvečer. Průměrná doba, kterou Češi každý týden stráví v práci, se postupně zkracuje. V minulém roce to bylo 37,5 hodiny. Za 10 let klesla téměř o hodinu a tři čtvrtě. Stále ale podle Evropského statistického úřadu Eurostat odpracují Češi více než Němci, Rakušané nebo Francouzi. V porovnání s nimi odpracovali Češi v průměru zhruba o 3,5 hodiny týdně více. Za měsíc by to bylo přes 14 hodin. Píšou o tom Novinky.cz. Aplikace ChatGPT překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Stalo se tak v květnu zhruba 3 roky po spuštění. Hranici 1 miliardy uživatelů se jí tak podařilo překonat rychleji než jakékoliv jiné aplikaci, uvádí to Reuters. A teď už zamíříme do regionu.
3: Brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších 3 vozech T3 a jednom atypickém voze typu T4. Zatímco první byl zařazený do provozu již v roce 1964, druhý až v roce 1985. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na zítřejším mítingu atletické diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amálie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Opatrností projíždějte na D1 mezi kilometry 298-321 ve směru na Ostravu. Potkáte tady pomalu jedoucí vozidlo údržby. Opatrně taky na D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Tady zase máme hlášené odstavené osobní auto.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra nás čeká polojasná až skoro jasná obloha, po ránu ojediněle s mlhami. Postupně pak čekáme od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne a večera v západní polovině Čech místy s deštěm nebo přeháňkami. Zítřejší nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, teď už na Evropě 2 startuje Večer na maximum s Ondrou a Petrem.
5: My jsme připraveni a přejeme krásný večer.
0: 3. června Tamara, jenom to nejlepší a startuje Večer na maximum na Evropě 2.
4: Evropa 2.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Girl Next Door, to byl Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa dohromady na Evropě 2.
1: Odstartovali dnešní večer na maximum. My jsme rádi, že posloucháte. Budeme taky rádi, když zavoláte. Vyberete si song na přání, vyberete song za trest a nebo nám vlastně řeknete, jak se máte.
0: Ano, teď je středa. Láme si to do té příjemnější poloviny.
1: Je to zajímá, jak se mají naši posluchači. Můžeme třeba rovnou už teďka někoho nabrat a zeptat se, jak se mají.
0: Příjemně překvapil touhletou novinkou.
1: Pojďme rovnou pokecat hnedka od začátku. Jaký byl dneska den u vás?
0: 257-408-88 pro pořádek, kdyby náhodou. Dejte vědět. A počkejte, tady to bliká jak blázen. Halo, Evropa 2?
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Čau, Jirko. Jak ses měl dneska?
2: Dneska, no super, mohlo by být trochu lepší počasí, ale jinak bezvadně.
1: A odkud voláš?
2: Ze Zlína.
1: A prší ve Zlíně?
2: Prší.
1: Aha.
0: Pozor, mám zprávu. Já jsem jel z Vysočiny, to znamená jakože z východu na západ do Prahy. A směrem od západu na východ se posouvá fronta počasí, nevím, jestli se tomu říká fronta, prostě bude hezky.
1: Jo.
0: No.
1: To znamená, že v noci u vás bude svítit sluníčko.
0: Ve Zlíně bude v noci krásně jasno.
1: Okay. Super. A říkal jsi, že jsi byl s rodinou, co jste dělali s rodinou?
2: Tak, když se doma neštovice, tak
1: byli
2: zavření doma.
0: Aha. Ty máš neštovice.
1: Necera.
2: Necera.
0: Jo, takhle.
1: Domácí vězení, neštovice. Hmm.
2: Ano.
1: Ok, no tak přejeme hodně zdraví, ať jste brzy v cajku, jo?
0: Tak to zmáknete.
1: Díky, čau.
0: Ahoj. No tak začínáme fantasticky. Jedny neštovice, propršenej den. Hecka.

0: Vlasy. Na Evropě 2.
1: Předeční večer na Maximum Evropa 2 a žádní švanci. Halo, halo.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Čau, čau. Bádal jsem v dnešním kalendáriu 3. června.
1: Pojď, Saskie.
2: Máme Saskie, tady Saskie. Už je tady Saskie a vypadá dobře, Saskie.
1: Pojď, Saskie, hoď to tam.
3: Narozeniny, hezký. 40. narozky.
1: Takhle to nemůže říct. 40. narozeniny.
3: Vítejte u dnešního kalendáře.
1: No.
3: Jubileum 40. narozenin ano. Dnes slaví známý a úspěšný tenista Rafael Nadal.
1: Ano.
3: Ročník 86.
1: Teprve.
2: Čekal jsem všechny, jenom ne Rafana Nadala, dobrý. No.
1: Rafana ne, Rafani byli v kačeřích příbězích.
2: Rafa Nadal, ano, on byl Rafan, pozor, to je nepříjemné. Já mě vždycky bavil, jak z něho tekl ten pot a on prostě jel.
1: To se ti líbí, když jako z chlapského těla
2: ano,
1: ten pot?
2: To vzrušuje.
3: A myslím si, že tě bude vzrušovat i druhý oslavenec.
1: Ano.
3: Ten dneska slaví 60. narozeniny. Též
2: ano.
3: Kulaté.
2: A to je tata Rafaela.
3: Ne. Mohl by teoreticky být, ale je to Jiří Langmajer.
2: Je, Jirka už má 60.
3: Langoš má dneska 60.
2: Legenda. Já když se řekne Jirka Langmajer, automaticky vidím, co pak je to za voják.
3: Kouba!
2: Jo,
3: Kouba.
2: Jo, jo, jo, to já vidím jo. Prostě, takže Jirkovi samozřejmě všechno nejlepší.
1: Jo. K večeři v rámci oslavy Jiřího Langmajera, všichni langoše, česnek,
2: kečup a jdeme, a pozor, a tatárka.
3: Jo! Jo.

0: Zdravíme celou galaxii, večer na maximum, Evropa 2. Mimochodem, Jirka vysvětluje věci, kanál na YouTube. Jirka Buríšek.
1: Aha, něco mi vyprávíš teďka, jo?
0: Jo, mluvím o tom v souvislosti se Star Wars, Hvězdnými válkami a tak dále. Včera vydal video, ono to mělo teda předpremiéru někdy už v minulosti, ale včera to vyšlo oficiálně veřejně, jmenuje se to Temný les a já to mám strašně rád a vlastně tam mluví o tom, že asi bychom neměli moc vysílat a moc křičet do vesmíru, aby si nás nikdo nevšimnul. Páč, jak si nás někdo všimne, tak doletí a dopadne to jako den nezávislosti.
1: Takže nemáme vysílat, máme to tady zavřít.
0: Jasně, nebo potichu, nesmíme tolik křičet. Jo,
1: tak přátelé, je to poslední písnička na přání teď v tento moment, protože pak přestáváme vysílat.
0: Pak přiletí mimozemštění.
1: 257-400-888. Třeba se nějaký mimozemšťan dovolá. Halo?
0: Halo.
2: Čau, tady Daša.
1: No, když to říkám.
0: Tak ty jsi jasnovědec.
1: Davčo, z jaké voláš planety?
2: Venuše.
1: Z Venuše.
0: Venuše, no. Tak to seš v podstatě soused.
1: Přitom se říká, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Tak co to bude?
2: Bude to Ben Kristoval, tohle je můj smící life sound.
1: Dobře, a chceš to někomu věnovat?
2: Jenom vám, protože jste nejlepší, strašně mě bavíte, každý den vás poslouchám.
1: Ty seš roztomilej mimozemšťánek.
0: Hele, my jsme měli teda chuť kvůli tomu, aby nás nenapadli mimozemšťani to celý zastavit, ale po tom, co jsi zavolal, tak tomu ještě dáme asi naději, no jo. Že ho viď.
1: Davčo, díky moc, měj se krásně.
0: Davčo.
2: Čau,
0: láska, čau. Evropa 2.

0: Evropa 2, středeční večer na Maximum.
1: Mám tady něco, co zachrání v podstatě vztahy mezi lidmi, dalo by se říct, že potom i lidský rod. Mm-hmm. Vědci z britské univerzity odhalili přesné taneční pohyby mužů, které považují ženy za nejpřitažlivější.
0: Aha, takže možná jak správně máme kroutit zadečkem, nebo co dělat rukama.
1: Teď samozřejmě je to komplikovaný v tom, že jsme rádio a musíme to nějak interpretovat do vysílání, abyste si to dokázali představit, nebo spíš napodobit.
0: Ano.
1: Abyste prostě tančili o víkendu.
0: Ano.
1: A holky z toho budou úplně paf.
0: Ano.
1: Tak mám to tady. Je to teda přeložený ze slovenštiny, tak mi prepáčte, když občas budu nějaký jako nepřesnej. Tak, tady se píše, že je zásadní, abychom tancovali v rytmu. Abychom aspoň trošku tak nějak trefili rytmus.
0: Souhlasím, to je důležitý.
1: Důležité jsou rozmanité pohyby hlavy, krku, a kroutit trupem. Víš, jakože kroutit trupem.
0: A do toho hlava a krk ještě.
1: Hlava, krk a kroutit trupem.
0: Aha.
1: Ramena v pohodě. Já jsem vždycky používal ramena při tanci.
0: Aha.
1: A tady se
0: to
1: o ramenu
0: špatně,
1: nepíše nic. No, letos to vysvětluje samozřejmě v mém životě, že já jsem používal ramena a tady to není napsaný. A pak se tady píše, že muži, kteří byli během tance strnulí, tak to vůbec jako nefungovalo. A pak se tady ještě píše, že bychom měli používat při tanci kolena, zejména muži to pravé.
0: Proč pravé?
1: No já nevím. A teď jenom, mě napadlo, jo, když jsem řekl pravé koleno, vybavíš si tanec Karla Gotta, jak on vždycky tou nohou, tak jako víš, jela ta ruka
0: no
1: přece,
0: jo,
1: takhle jakože...
0: No jo.
1: A jelo to kolínko.
0: Čili přátelé, můžeme to popsat jednoduše. Tančete jako Karel Gott.
1: Tančete jako Karel Gott. A je to tam.
0: No, no.

0: Slovensko, jeho. Európa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mámě ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Európa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Zpátky k muzice.

0: Tera, večer na Maximum, Evropa 2, 6:30.
1: Pojďme na telefon, v tento čas si rádi zahrajeme něco, co vyberete vy.
0: Připojíme váš vzkaz, promluvíte do éteru Evropy 2.
1: Já proč se tu připomenu, telefon 257 400 888, ale to vy určitě velmi dobře víte.
0: Haló, Evropa 2.
1: Kdo nás vytočil a kdo bude vybírat v playlistu Evropy 2? Haló? Slyšíme se?
2: Tady Ondra.
1: Čau Ondro.
0: Ondro, ahoj.
1: Tady taky Ondra a taky Petr. Co ti můžeme zahrát?
2: Tak jestli tam máte Fever Buckshot od Buckshotu.
0: Počkej, Fever.
1: Bakšiš. Aho. Já se bojím, že nemáme. Kdyby náhodou nebylo, máš něco v záloze, Ondro?
2: Tak třeba něco od Buky.
1: A kdyby nebyla ani Buka, tak měl bys ještě něco třetího.
2: Já nevím, nějaký český rap třeba.
1: No.
2: Viktor Šín.
1: No, jo, Viktor Šín, jo.
2: Takže Viktora Šína máte a Buku ne, teda.
1: Vypadá to tak. Člověče, možná, že po 20. hodině by se mohl dostat Buka do playlistu, protože to je rap ateliér.
0: No.
1: Tak dáme Viktora. A pro koho bude?
0: Jo.
2: Tak jako asi pro všechny, co třeba dneska byli ve škole, no.
1: No, a to je...
2: Jako... Teďkon se píšou ty čtvrtletky, tak by měli hodně štěstí, no.
1: To je velká část posluchačů Evropy 2. Ty jsi taky psal dneska?
2: No, já jsem dneska nepsal, ale příští týden budu psát, takže bohužel se musím učit. No,
0: No, ale už je to velký finále, potom už to bude dobrý. Posledních 14 dní už je pohodička, a potom léto, prázdniny, festiáky, holky, kluci, co bude štít.
1: Tak my ti držíme palce, ať to dobře dopadne a hrajeme ti na Evropě 2. Ahoj.
0: Čau.
2: Dobře, děkuju, čau.
0: Ahoj.

0: 6:05 večer na Maximum na Evropě 2.
1: Všiml jsi, co dala na Instagram Helena Vondráčková? Nevšiml?
0: Ne, já
1: na ty to... Helču nesleduješ. Ta, styď se.
0: Sleduju samozřejmě, ale teď moc nestíhám Instagram.
1: Jasně. Tak ještě jsi nevšiml toho, že Helena Vondráčková prodává svoje soukromé letadlo. Můžeš mít aeroplán od Heleny Vondráčkové.
0: Nekecej! No,
1: kamaráde, je to Cirrus SR20, rok výroby 2003. Píše tady, že nový interiér z roku 2025.
0: Jo, počkej, tak to já si myslel, že má nějakýho takového dvouplošníka archaickýho a to je jakože nový?
1: No, celkem hezký takový bílo-zelený letadlo. Neuvádí teda cenu, ale co se tak zjišťovalo, tak letadla tohoto typu stojí několik milionů korun. A Helena ho prodává. Už asi nechce lítat, no.
0: No a teď jde ale o to.
1: Už se za svůj život nalítala dost, že jo.
0: Se narajzovala, nalítala se dost. Přesně. A nebo kupuje jiný tryskáč.
1: No tohle není vyloženě tryskáč, to je jako klasická vrtule.
0: No já chápu, že vrtule pryč no. A už jde do tryskáče.
1: Může být. Může být samozřejmě. No, jako pár milionů a mít letadlo Heleny Vondráčkové. Jak zpívá Helena?
0: Hele.
1: Já chtěla bych mít svůj aeroplán.
0: No teď se jí to splní.
1: A letíme.
0: Tohle bych dal k tomu inzerátu.
1: A když to koupíte, tak jako bonus vám podepíše CDčko.

0: Tak si to pojďme ještě jednou zopáknout. Helenka Vondráčková prodává své letadlo.
1: Ano.
0: Z roku 2003.
1: Rekonstrukce 2025 interiéru.
0: Tak to je nový úplně.
1: Je to nádherný.
0: A cena teda?
1: Několik milionů. Tady neuvádí, ale...
0: No počkej, několik je 5 anebo 10.
1: Já nevím.
0: To je třeba pro mě rozdíl.
1: Já jsem letadlo ještě nikdy nekupoval, omlouvám se, nevím.
0: Já jo. Model jakože.
2: Až na oblaka kouře, nad magnetické bouře, až k hvězdám.
0: Já vím, kdo ho koupí.
2: Až k hvězdám.
0: Kdo? No Mirai. Teď Mirai lítá.
1: No.
0: Ale letadlo nemá, podle mě.
1: Aha.
0: Víš, takhle v hudební branži, no, že by to zůstalo v podstatě doma, v dobrých rukou.
1: Může být.
0: No.
1: Může být.

0: Z hůru k výškám můžete letět s aeroplánem Heleny Vondráčkové. Na Evropě 2 jsme mluvili o tom, že prodává své letadlo Helena Vondráčková. Inzerádela na Instagram, mi se tady líbí komentář Daniela. Má to kouli na vozejk. Víš, praktické informace jsou důležité. Samozřejmě.
1: Jasně.
0: No nic, tak tohle asi prodá a pak bude Helena Vondráčková stíhačka.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: 7:45 večer na Maximum na Evropě 2 a před námi song za trest.
1: Kdo vás naštval? Kdo vám provedl něco nepěkného, zlého? Dejte nám vědět.
0: No, těch příběhů může být spousta. Tak jako přemýšlím, já měl dneska vlastně moc fajn den. Jo, vlastně, jo. Jeden blbej telefon, jinak dobrý.
1: Jo.
0: No. Hele, ježišmarja, takhle blbejch telefonů může být taky někdy tuna.
1: Tak co? Pojďte volat 257-400-888, jsme zvědaví, o čem to dneska bude. Pojďte se podělit a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2. Evropa 2. Večer na Maxi.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, je tady song za trest.
1: Kdo je dneska na drátě, kdo bude trestat, halo?
2: Ahoj, tady Jaromír.
1: A zdar Jaromíre.
2: Je pro vás, zobože Davča nevypráví vtipy. Já se na to těším jako na švancaru.
0: Pojďme to pěkně vysvětlit od A, jo? David je náš posluchač, který volá hodně, hodně pravidelně.
1: A dneska už volal dokonce.
0: Dneska volal, jo, jo.
1: Vybral si Bena Kristova.
2: Volá pravidelně a extra zprostý vtipy, který mě píp baví.
1: Aha, no je pravda, že David občas vypráví vtipy, sám si o to řekne, ale dneska si o to neřekl, dneska nevyprávil. A tebe to zlobí?
2: Už třikrát volal a nebyl vtip.
1: A ty to takhle počítáš.
0: Ty máš doma čárky. David volal poprvé, neřekl vtip, po druhý, po třetí, no.
1: Ty, okay.
0: A tobě to teda chybí?
2: Chybí.
1: Ale to srovnání s Petrem Švancarou, to je hezký teda. To si Švanci mu polichotil.
2: Tak vás jenom poprosím, když už jsem se náhodou dovolal, mám tady takovou prosbu. Vyhrál jsem u vás poukaz na Bushman. Extra služby jsou perfektní, krásné výrobky, ale mám tady takovou stížnost malinkou na znácelkovnu, která nám to jaksi doručila 2 měsíce po Vánocích.
0: No, vidíš, ty máš 2 měsíce po Vánocích pořád Vánoce, to je pecka, viď?
2: Člověče, přišla krabice s dírama v rukách a jak si znácelkovna nám řekla, že jsme po Vánocích měli reklamovat, když všichni měli volno. Hmm. Takže bych rád nějaký takovýhle firmě řekl, děkuji a Bushmanovi bych poděkoval za ty služby, že jsou extra dobrý, že se proti znásilkovně znásilňovali.
0: Super.
1: My ti to příště radši dovezem, ať je to v pořádku.
2: No, ale jako vy jste skvělý, paráda, ale vo Vánocích nikdo nefunguje. Jo, a je blbý to těm lidem vysvětlovat.
1: No a prosím, ale nakonec jsme se dostali k songu za trest, hrajeme to pro zásilkovnu.
0: No vidíš, tak to je super, ale my jsme to vzali šmahem, tyjo.
1: OK.
2: Skvělý, hezký den,
1: a co daří? Jo, děkujeme.
0: Ahoj, tak, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No, napadlo mě, když teda David neřekl for, jestli poslouchá David, a jakože pořád poslouchá, ať nás David teď vytočí, vezmeme ho do vysílání, řekne for, tady pro Jaromíra, tím to smázneme a pak zahrajeme, no tak je blbý pro zásilkovnu hrát poštu, ale...
1: A nebo něco pro Davida, no, co?
0: Že David volá. Fakt, počkej, David fakt volá.
1: Davide, haló?
0: Haló, Davide, seš to ty? Já jsem v to doufal. Že
1: slyšel jsi ten song za trest?
3: Jo, jako, slyšel.
1: Hmm? Co chceš zkázat Jardovi?
3: No, jako, já jsem myslel, že je to špatný, že tady říkám no, prostý vtipy, tak jsem mi taky tento neříkal, no.
1: No, to si hodnej, já to kvituju. Kdyby jako nebyl sprostej ten vtip, byli bychom trošku radši, tak jestli máš nějaký nesprostý, můžeš nám ho říct?
3: Jaj, no tak... Jufim, říká takhle, můžete mě tam dát jednu písničku?
1: Počkej, my tě teď špatně slyšíme najednou.
0: Jo, počkej,
1: najednou.
0: Že si nemůžeš vzpomenout, tak že máme něco zahrát.
1: Jo, takhle.
0: Tak jo, tak pozor, dáme to, já vím. Hele, tak teda, když máme hrát pro Davida, tak...
1: Michala Davida.
0: Michala Davida, dobře. Dáme disco příběh a za chvilku jsme u tebe, jo?
3: Jasně.
1: Tak si to nachystej, prosím tě.
0: Dámy a pánové,
3: jasně.
0: Nikam jinam nelaďte, u toho musíte být. Za chvilku David a jeho frk.
1: A tady je Michal David na Evropě 2.

0: Večer na Maximum Evropa 2 a tohle jsme tu asi ještě neměli, že by se v rámci songu za trest vyslovil náš posluchač.
1: Toto jsme tu ještě nemali.
0: Že se vyslovil, že by chtěl od našeho Davida, my už mu tak říkáme familiárně, doufám, že si to můžeme troufnout, od našeho Davida slyšet for. David je posluchač, který se sem tam dovolá a teď je teda pravda, že nám dlouho už for neřekl. Hmm.
1: David je už po hlase velmi sympatický, my tě zdravíme, čau Davčo, ještě jednou.
2: Čau, čau, mám pro vás připravený ten for, takže policajt takhle vyjde do restaurace, říká, ježiš, tady je taková krásná dívka, ale před všema si netroužil, tak všechny posíl a jde za tou dívkou. A co by tu dívku tak sama?
0: Davčo, my jsme měli špatný signál. Já tam nechyt ten kousek, ale když jsem si ho domyslel, tak je to super.
1: A jaký byl ten kousek?
0: No, že on poslal všechny pryč a pak za ní šel a říká, co vy tady tak sama? Ty jsi to taky
2: nechyt.
1: A to zrovna vypadlo v ten moment.
0: Nám to tady vypadlo. Davčo, jsi fakt král.
1: Davčo, kolik je ti let?
2: 13.
1: Dobrý. No tak vidíš to, posluchačům se to líbí, tak zase někdy zavolej, my tě taky rádi uslyšíme, jo?
2: No já vás taky, no.
1: Jo, super. Tak čau.
2: Čau.
3: Večer na Maximum. Evropa 2.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa
1: 2. Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
2: 19.01, to je přesný čas a na Evropě 2 pokračuje středeční večer na Maximum. Maximum.

0: 19 hodin 4 minuty. Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a teď tady končí veškerá sranda, protože my pro vás máme společně s Hisense dva lístky na fotbalové mistrovství světa. Česko versus Mexiko.
1: Ano, futbalové majstrovstvo světa, máme tu lístek na tento zápas Česy proti Mexiku. Bude to šialený zápas.
0: Pozor, Karol Polák dorazil do studia.
1: Dobrý večer, ano, já budem komentovat toto stretnutie na majstrovstva světa.
0: Co říkáte vůbec tomu, že teda Slovensko nepostoupilo?
1: My už futbal nehrajem. My iba hokej a špatně.
0: A jak dopadneme my jako Česká republika?
1: Titul, ano. Zlaté medaile pro Česy.
0: Dobře. A myslíte, Karle, že byste mohl vysvětlit...
1: Karol.
0: Pane Karole, že byste mohl vysvětlit, jak to bude fungovat, kdy se teda bude hrát?
1: V pátek 5. júna, ano. To je o dva dní, bude súťaž tu na Európe 2, priatelia. Večer na Maximum, Peter, Ondra majú súťaž, budú rozdávať lupeny na toto podujatie.
0: Na toto co?
1: Stretnutie.
0: No, abyste si to udělali pořádek. V pátek mezi 18. a 20. na Európe 2 budeme společně s Hisense hrát o dva lístky na zápas Česko versus Mexiko na fotbalovém šampionátu v Mexiku, v Americe a v Kanadě.
1: Ano, hralo se to 24. června, ako vy Česi povedáte, v Mexico City. To je to velké město v Mexiku. A velký fotbalový štadion mají těž.
0: Tak to je fakt neuvěřitelný. Tak děkujeme Hisense za to, že tu soutěž můžeme společně prožívat a někdo z vás si ten zápas užije na vlastní oči. No a v případě, že ne, tak z televizory Hisense si užijete špičkový obraz a zažijete i doma fotbal jako na stadionu.
1: V pátek hrajeme o vstupenky na majstrovstva světa. Bude to gol!

0: Tohle je Ofiko muzika k fotbalovému šampionátu, který začíná už brzo.
1: 11. června, za 8 dní.
0: Ty pláho.
1: Za 8 dní, fotbalová horečka.
0: Tak my jenom připomínáme, že v pátek rozdáváme dva lístky na ten šampionát.
1: A pojďme na telefon 257-400-888, rovnou si k tomu můžeme i něco zahrát. Manželky si teď můžou na chvilku odpočnout po hokejové mistrovství, za 8 dní začne fotbalové šílenství.
0: Haló? Haló? Tam je teda hluk.
2: Já jsem zrovna na dálnici.
1: To nevadí, tak co můžeme na dálnici zahrát?
2: No, já jsem právě, že už jsem nestihl, bohužel jsem za trest. Ale tím, že jdeme s kolegama z práce zavést auta a jedeme takhle za takový vláček, tak se nechceme, že byste mi mohli zahrát od Maxima Turbulence jeden vláček.
1: Jede mašinka.
0: Neblbni. Ale neblbni, ty šmudlo.
1: A kolik vás je?
2: Tři jsme.
1: Tři, no.
0: No, to je spíš takový motorák.
1: Lokálka.
0: Lokálka, no.
1: Tak něco náhradního. A je to.
2: Halo?
1: No, vypadl jsi asi zpátky.
0: Jsi vypadl, ale jsi tady zpátky ve hře. Něco jiného vymyslíme?
2: Tak, Odplay a Gangsta Paradise.
0: No tak vidíš.
1: Mnohem lepší, ještě, že jsme ti dali druhou šanci. A koho chceš teda pozdravit? Ten konvoj, celý váš?
2: Může být. Zdravím Dominika i Kaču, možná poslouchají, možná ne. A taky domů, dítě.
0: Co jinýho by dělali? Tak děkujeme, že jsi zavolal, 1/3 konvoje a měj se moc hezky.
1: Šťastnou cestu.
2: Taky.
0: Ahoj. Čau, čau.

0: tam jsme si zaspívali tady u nás na Evropě 2. Já to mám rád.
1: To bylo, jak ještě držím pod krkem. A ty naposledy vydechneš.
0: Tak co pro nás máš, kolego?
1: Mám pro vás vlastně taky gangsterskou praktiku, i když takovou roztomilou. Je to roztomilý gangsterství. Totiž v Polsku prodávali zmrzlinu. Bylo to jedno zmrzlinářství, takovej stánek, klasický Varšava, kopečky. A měli to napsáno, že když tam přijdeš a dáš si 3 kopečky, tak dostaneš pusu.
0: Od toho, kdo prodává.
1: Jako. Jo. No a pozor, samozřejmě to tam prodávala velice atraktivní slečna.
0: No.
1: Jo.
0: Takže chlapi chodili.
1: Takže chlapi chodili a oni to tam natáčeli na skrytou kameru. A je to teda vtipný. Napadá ti poenta?
0: Že slečna prodala a pak se tam objevil někdo jiný?
1: Jo.
0: Pak se vyměnila
1: s někým. Takovej fousatej borec v tílku a našpůlil tu pusu.
0: Jo.
1: A chlapi, tak mějte se, já v pohodě. Mně stačila ta zmrzlina a odcházeli. No počkej, ale samozřejmě tam byla fakt jako fronta, ve chvíli, kdy se objevil ten borec, tak fronta prořídla, ale pak se zase znova udělala. A oni na tom takhle vydělávají.
0: Reklamní tah vlastně.
1: Reklamní tah. Přijďte, kupte si 3 kopečky zmrzliny a dostanete pusu. Od koho? No tak to už je otázka.
0: Ano, mějte ve vašem autě na předvolbě číslo 1 Evropu 2. Petr Zíbal vám dá pusinku. Víš, marketingový tah taky.
1: Jo, fakt?
0: No, budeš se líbat. S chlapama.
1: Ale co, manželka je v Americe, mě všechno je mi všechno mi jedno.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.

0: Evropa 2. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: One Republic, večer na Maximum, Evropa 2, 19.22 a teď vy.
1: 257-400-888, znovu můžete vybrat nějaký song do playlistu. Halo, kdo tam?
2: Halo, halo. Zdravíme.
1: Ano, kdo se dovolal?
2: Havelková Stella a Julie Nováková.
1: Čau Stelinko, čau Julie.
0: Ahoj holky.
2: Dobrý den.
1: Co můžem zahrát?
2: Beauty and Beast od Justina Biebera.
1: Yes.
0: Tak jo.
1: Nicki Minaj, Justin. Pro koho to bude? Chcete to někomu věnovat, holky?
2: Tak.
1: Nebo někoho pozdravit?
2: Tak zdravíme Terku Zamečníkovou. Jo, a Vojtu Havelku, který jedou s náma do Energylandie.
1: Nekecej, vyjedete za zábavou takhle.
2: Ano,
0: no,
2: je.
0: Na horský dráhy, no tak to si užijte.
2: Děkujeme moc.
0: Jo. A hrajeme JBčko a Nicki Minaj. Ahoj.
1: Čau.
2: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj.

0: To je zvláštní, jak ten song zažívá úplnou reinkarnaci, jak to funguje všude a vlastně, teď jsme si to tady užívali, ono to zní líp než v tom roce 2012.
1: No. Beauty and the Beat dohrálo na Evropě 2, dneska vybíráte fantastické písničky, no a já k tomu přidám příběh z Prostějova. U vlakového nádraží v Prostějově se stala kuriózní situace. Jel tam klasický linkový autobus, takový ten delší, a protože dával přednost jinému vozidlu, které jelo po hlavní silnici, tak ten autobus na chvilku zastavil na přechodu pro chodce. Prostě byl dlouhý a jinak to nešlo, no.
0: No.
1: A na tom přechodu už čekal pán, kterého to naštvalo, že tam stojí autobus a on nemůže přejít, a tak ho nenapadlo nic jiného, než hlavou prorazit okno toho autobusu. A povedlo se mu to. On tam udělal díru.
0: Počkej.
1: Do toho tlustého skla.
0: Tomu se říká, když seš tvrdohlavej a vážně tvrdohlavě chceš přejít ten přechod.
1: Tvrdohlavej a opilej taky.
0: Jo, nekecej.
1: No, nadýchal. No.
0: Kolik?
1: To nevím, ale jel na záchytku do Olomouce. No, myslím si, že až mu dají vyčíslenou tu škodu, tak rychle vystřízlivý.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum. Je čas na další telefonát. 257-400-888.
1: Haló, kdo je tam?
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Simona.
1: Simono, čau.
0: Proč se ptáš, co se děje?
2: Já zrovna uspávám malého.
0: Jo, a počkej, ty už jsi nám volala občas, párkrát.
2: Ano, ano, jo, ano, volala.
1: Je. Máme šeptat taky?
2: Ne, on už se zbudil.
0: Tak jsme to pokazili, no.
2: Ne,
0: tak jo.
2: Já,
0: ale
2: já.
0: Že ty voláš teda při uspávání dítěte, to je zajímavý.
2: Jo, tak on většinou spinká už, no, dneska potí.
0: Jo. Ne, jestli to něco nevypovídá o našem vysílání, že to je trošku uspávající.
1: Hele, já ho nemůžu uspat.
0: Zapni to rádio.
1: Už se o to pokouším 2 hodiny. Zapni tam Říbala a Urbana, oni ho uspí hned. Ten za 5 minut spí.
2: Ale přesně tak. Já vždycky pouštím tu Evropu a on vždycky... Je na to už zvyklý.
1: Ale že to nefunguje jindy během dne, jenom mezi 18. a 20. Veď, to je zajímavý.
2: Ještě když jdu v autě.
0: No, tak a nějakou ukolébavku zahrajeme, nebo co to bude?
2: Ne, kluci, nechte od Lady Gaga Abracadabra, prosím.
0: Jo, začarujem toho malýho, ať spinká.
2: Ano, přesně tak. Přesně
0: dobře,
2: tak.
0: A chceš ještě někoho pozdravit?
2: Všechny. Všechny pozdravím, pro všechny to nechám zahrát.
1: No tak se měj moc hezky.
2: Hlavně pro ty, kteří uspávají teda.
0: Ano, my ti držíme palce, protože to známe. Tak ahoj.
1: Ahoj, čau.
3: Večer na maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum, no a pojďme na poslední telefonát.
1: Last call ve středu 3. června, Tamara, jenom to nejlepší, jestli máte třeba narosky, slavíte cokoliv, tak to pořádně oslavte. A teď poslední možnost zavolat si.
0: Kdo je na drátě? Haló, tady Evropa 2.
2: Jsem.
0: No, seš tady, seš.
2: Čau, brácho.
0: Nazdar, brácho, co to bude?
2: Já jsem sehná, ale to nevadí.
1: Tak tepo, Ondra říkal, že je jedináček, tak vidíš, kecal si.
0: Čau, ségra.
1: Čau, ségra.
2: Já jsem ségra s tím, co má chalupu u Leče nad Sázavou.
0: Aha, tak to je tady druhý bratr.
1: Počkej, ty seš jako moje ségra, jo? Čau, Zuzko.
2: Čau.
1: Nazdar, Zuzi. Tve, nějak mutuješ?
2: Já? Ne.
1: Jak je?
0: Nepočkej, ty znáš Petra?
2: Neznám, ale já jsem sem jednou volala a vy jste říkali, že má chalupu u Leče a že jsme vlastně sourozenci.
0: Aha.
1: Jo, já si to pamatuju.
0: No,
1: to je pravda, to je pravda. Tak čau, ségra.
0: Co to bude?
2: Co to bude? To nevím.
0: My jste jenom chtěli pozdravit bráchu, to je hezký.
1: Ségra, já jsem tak rád, že jsi se ozvala. Víš, to je tak hezký, když vím, že rodina poslouchá, že mě rodina podporuje v tom, co mám rád.
2: Jo, no. To byli vždycky rádi.
1: Jo, a jak se máte?
2: My jsme taková láskyplná a podporující rodina.
1: No tak jasně, já to vím. A už jste vymysleli, co zahrajeme?
0: Banditi di Praga.
2: Ano.
0: Rozumím tomu, ale vlastně nevím, jestli co tady máme.
1: Počkej, já se podívám.
0: Mrknem na to. A když tak nějaký jiný kabáty, kdyby nebyli banditi?
2: Modlitba pro banditi. Tak když tak od vypsaný fixy modlitbu pro partu.
0: To jsou tak tři sestry, ne?
1: My najdem ty kabáty.
2: Nebo tři sestry, promiň.
0: Jo. Tak dáme ty kabáty.
2: Já to poslouchám, tak mě všechno namíchaný, takže se mi to trošku občas spojí.
0: A je to teda pro celou rodinu a ještě pro nikoho?
2: No pro vás samozřejmě.
0: No děkujem. A vy jste na cestě, že jo, někam?
2: My jedeme domů, no.
0: To se má.
1: Rodinko moje milá, vlastně my to společně můžeme vyřešit. Nemáme ani kabáty, ani tu fixu. Tak můžeme vybrat ještě něco jiného.
0: Jsou tři sestry.
1: Jo, tři sestry. Modlitba pro partu jsou tři sestry. No, tak ještě něco třetího, pojďte. Aspoň spolu pokecáme, dlouho jsme se neslyšeli.
2: No. Tak od rybiček, zase jako posledně, co to bylo? Léto?
1: No, vydá, tak jsme to domluvili. Mějte se moc hezky, ahoj.
2: Hezký
0: večer, čau.

0: Mě by zajímalo, song Léto za námi, jestli je to trošku i předpověď počasí na víkend.
1: Léto před námi, pane kolego, ne léto za námi.
0: Hudebně.
1: Před námi. Hudebně.
0: No, jak bude, já jsem vůbec nestíhal koukat na počasí, ani mobil jsem nějak nesledoval.
1: No, to nevím.
0: Nevíme?
1: Nevíme. Mám se podívat nebo co?
0: No ne, tak pojďme, je to pozvánka na pátek, my vám v pátek řekneme, jak bude víkend.
1: Vydržte to do pátku, nikam se nekoukejte.
0: Jo. Protože ve čtvrtek je hit paráda, že jo, mezi 18. a 20. Taky můžeme říct, že v pátek budeme hrát o lístky na mistrovství světa ve fotbale.
1: Na zápas Česko-Mexiko.
0: Česko-Mexiko, no. Tak to všechno vás čeká v pátek, ale za okamžik mistr Petr Švancara.
1: Mám tady pár krásných jubilejí, které se vážou k dnešnímu dni. Jo, kalendáři.
0: Já se nemůžu dočkat.
1: Tak za chvilku ze Švancim na Evropě 2. Večer na Maximu. Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Středeční večer na Maximum, Evropa 2 a žádní Švanci. Halo, halo.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Čau, čau. Bádal jsem v dnešním kalendáriu 3. června.
1: Pojď, Saskie.
2: Máme Saskie, tady Saskie. Je tady Saskie a vypadá dobře, Saskie.
1: Pojď, Saskie, hoď to tam.
3: Narozeniny, hezký. 40. narozky.
1: No, tak to nemůže říct. 40. narozeniny.
3: Vítejte u dnešního kalendáře.
1: No.
3: Jubileum 40. narozenin ano. Dnes slaví známý a úspěšný tenista Rafael Nadal.
1: Ano.
3: Ročník 86.
1: Teprve.
2: Čekal jsem všechny, jenom ne Rafana Nadala, dobrý.
1: No. Rafana ne, Rafani byli v kačeřích příbězích.
2: Rafa Nadal, ano, on byl Rafan, pozor, to je nepříjemné. Já mě vždycky bavil, jak z něho tekl ten pot a on prostě jel.
1: To je se dobrý. Ti líbí, jo, když jako z chlapskýho těla.
2: Ano, ten pot. To vzrušuje.
3: A myslím si, že tě bude vzrušovat i druhý oslavenec.
1: Ano.
3: Ten dneska slaví 60. narozeniny, též kulaté.
2: A to je tata Rafaela.
3: Ne. Mohl by teoreticky být, ale je to Jiří Langmajer.
2: Je, Jirka už má 60.
3: Langoš má dneska
2: 60. Legenda. Já když se řekne Jirka Langmajer, automaticky vidím, co pak je to za voják.
3: Kouba!
2: Jo,
3: Kouba.
2: Já vidím. Prostě, takže Jirkovi samozřejmě všechno nejlepší.
1: No. K večeři v rámci oslavy Jiřího Langmajera všichni langoše, česnek,
2: kečup a jdeme, a pozor, a tatárka.
3: Jo!
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: Hodinka R&B a hip-hopu, rap ateliér už za okamžik.
3: A my dva se těšíme zase v pátek od 18 hodin na Evropě 2.

0: A je to tady zase. Vítejte na vlnách Evropy 2. Středa večer a Rap Ateliér.
1: Keď povieš, že je to tu zase, tak znie to, ak by ťa to už nebavilo.
0: Ne, naopak, je to tu prostě jako zase to uteklo opravdu jak voda a jsme tu tedy zas s dalším vydáním Rap Ateliéru.
1: Ano,
0: zase toho večer máme ranec dneska, ranec, a jsou tam i teda témata zajímavý. Jakoby i trošku vězenský.
1: To zase znělo tak, jak by nikdy nebyly zajímavé. Až dneska jsou trošku. Trošku to podceňuješ, ten
0: rebatelier. Ne, tak jsou to, hele, máme třeba jeden světový rekord, máme vlastně velmi překvapivý tedy vývoj v rámci jednoho člověka, který teďkom bude je ve vazbě, údajně. A další věci, které jako jsou samozřejmě trošku i oproti těm předešlým týdnům jako zásadnější o něco.
1: Mm-hmm.
0: Takže v tomhle tom směru jako říkám, že ne náš výkon, ale prostě to dění skutečně převyšuje teďkon jakoby to, co se dělo předtím. Takže
1: okay. Tak snad si lidi presvedčil teraz. A ak vás Indra presvedčil, tak najbližšiu hodinu môžete ladiť Európu 2 a jak už si tu z toho robíme trošku srandu,
0: ano.
1: Rapový diktát.
0: Přesně tak, my se vás hezky postaráme na sledující hodinu. Tak
1: yes. Tešte budou.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2, pod námi Kanye West a Famous. No takhle, co se týče Kanyeho Westa, tak je tu světový rekord, který padnul v rámci tureckého vystoupení jeho, na který přišlo tedy 118 tisíc lidí. Což je jako zajímavý. A víš, já si říkám, klidně mi řekni, co si o tom myslíš, ty jo, ale že vždycky ta reklama, i když je negativní, jakoby je vlastně super, protože lidi o tobě vědí, mnohdy ještě o tebe mají o to větší zájem. A já, kámo, ti garantuju, že spousty jakoby lidí, kteří třeba v tom Turecku přijeli na ten koncert, na to možná nepřijeli z důvodu, že by tak milovali Kanyeho, ale přijeli na to jenom z důvodu vlastně té kontroverze, kterou kolem sebe jakoby umí i případně šířit.
1: Áno, ale ešte tá druhá optika toho podľa mňa, no, že sú ľudia, ktorí nemajú žiaden content a ano, za krátku dobu vybuchnú a presne je to o tej kontroverzii a ľudia potom stratia záujem.
0: Mm-hmm.
1: A myslím si, že Kanye má tak nadčasovú hudbu.
0: Souhlas.
1: Že mu to stačí vlastne.
0: Je to úlet, no.
1: A jak je to teraz také vzácne, že nevieš, či vystúpi a kedy vystúpi. Ak vystúpi teraz na Floride, sa predávali lístky na jeho show a bolo tam viac ako 1 milión ľudí vo fronte, čo je ako tiež nezmyselné číslo. Úlet. A napríklad ten Istanbul ešte predtým, než sa ten koncert odohral, očakával viac ako 100 miliónov dolárov príjem v rámci turizmu pre
0: no,
1: jasne, krajinu.
0: Zásadne ekonomický, samozrejme, ako hybatel vecmi. A teď práve si ako vezmeš, podľa jakého klíče, jaký země vlastně to dělají. Když mě se i začíná zdát, jako kdyby zase v rámci toho rozdělení, jak už je dneska svět
1: taky
0: rozdělený.
1: Taky sociální experiment.
0: Kámo, totálně, že to je skoro třeba jakože, souhlasíš teda s nějakou válkou nebo ne? Jestli ne, tak seš pro ruskej, nebo seš pro ukrajinský, nebo jako co seš teda? Víš, buď A, anebo B, jo? A teď vlastně mi přijde, že skutečně jakoby u koncertu Kanye Westa je to přesně v tomhletom úplně to samý. Jo? Seš pro a seš tím pádem jakoby prostě pro tady extremistický a tak dále, anebo ne. Já vůbec jako neříkám, jo? Že a už jsme to říkali několikrát, že samozřejmě ty Kanyeho věci, narážky, i dalo by se říct používání třeba nevím, jména Adolfa Hitlera v songu a tak dále. Jasný, jako není to určitě šťastná volba, to zcela jistě ne, že jo. Teď je otázka, jestli to je nebo není důvodem pro to prostě tě jako smáznout úplně od A do Z najednou.
1: Tak záleží, prečo to on používa, veš?
0: Samozrejme, že jo.
1: Pokiaľ by s tým sympatizoval, tak samozrejme je to odsúdenia.
0: Áno, áno, áno. A ty jeho komentáře vlastne k tomu, nebo ty jeho úhly pohledu, sú jaký sú, aspoň teda mne, z toho nevypadává to, že by oslavoval nacizmus. Mm. Jakože ve 100%. To, že samozřejmě nějaký reference byly jako docela už jako na hraně, nebo nešťastný, nebo těžce pochopitelný, o tom žádná, že? No.
1: Jakože oslovat nacizmus z percenta je mimo, veš?
0: To je pravda, to je pravda. A teď je otázka, jestli vlastně vůbec tam jakoby nějaký to procento a jak moc velký bylo a jako i ta vnímání, víš, jako lidi, že někdo to může vnímat, že řekne, vůbec tady toho tématu se třeba vůbec jako nesmíš vůbec dotknout. Ono už vlastně i ta spolupráce s těma třeba proužkama jeho, že jo, už vlastně navazovala na, nebo se týkala tohodle toho a podívej se. A vlastně ve finále dneska oni se vracejí vlastně ke spolupráci. Víš, že si řekneš, tak k čemu jste teda jakoby obrovsky dělali, jakože ne, a teď zase zpátky.
1: A zobr si, že to nie je ještě ani 100 rokov dozadu, no, že se stala druhá světová vojna.
0: Je to velmi zajímavý fenomén.
1: Je to čerstvá minulost, ještě stále se dá povedať.
0: Ano. A přesně jak jsi to řekl, jak jsi to vlastně nazval, zajímavý sociální experiment Kanyeho Westa. No nic, pojďme si něco z jeho tvorby a sociálních experimentů dát. Tady na Evropě 2.

0: Jsme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2 a my tu máme téma, který tedy je velmi zajímavý, velmi překvapivý, protože teď vlastně dnešním dnem zveřejnili média oficiální tedy informaci, řekněme oficiální, že je oficiální, že tedy původní spekulace o kuplíství a daňových únicích se proměnily v mrazivou realitu, že Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila vzetí do vazby jedné osoby, tedy Adama Kajumiho, obviněného ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi. Za zneužívání desítek mladých dívek mu hrozí až 12 let za mřížemi. Tohle je tedy vývoj nejnovější ohledně týhletý postavičky českého pseudocelebritího rybníčku, kdy vlastně hromada frajerů jsem úplně viděl, že na něj měla fakt jako hodně spadeno a myslím si, že ne nutně proto, že by mu záviděli ty prachy, ale že vlastně jako viděli, co to je za týpka, viděli, co, že proslýchávalo se hromada věcí, že, který údajně tedy.
1: A on se tím ani moc netajil, lebo chodil na podcasty, kde o tom rozprával, jak to je.
2: Jasně. Ako samozřejmě rozprával to, jak to je v realitě, ale jakože je to jeho biznis. A škoda je zatiaľ vyčíslená na najmenej 3,6 milióna korún.
0: Škoda už je vyčíslená nejaká.
2: To budú tie poškodené asi, lebo on údajne, teraz ako budem hodne ako špekuláciu rozprávať, ale niečo v duchu, hej, iba pre predstavu, že dievčata dostávali treba z 20 000 korún mesačne zo svojho 400 000 zárobku.
0: Áno.
2: V tomto duchu
0: som niekde počul. To bolo takhle,
2: Že to bol fakt veľmi malý zlomok toho, čo tie dievčata zarobili tej platforme.
0: Áno. Pak tam byly samozrejme i další jako věci typu, že sa ta jedna dívka sa nejak dostala, že jo, do léčebny psychiatrický a údajne teda za ní ještě jel, aby jí přesvědčoval, jako aby dělala dál nějaký content a tak.
2: To bylo vlastně ještě zajímavé ještě.
0: Jsou to opravdu, jestli to je teda všechno pravda, jak je to nechutný, naprosto od A do Z prostě. A teď se dostáváme opět tedy k tomu, že v případě, že by Adam Kajumi skutečně tedy byl odsouzený, tak se vlastně dostáváme úplně k stejnému fenoménu jako Dominik Ferry. A k stejnému fenoménu, který popsal právě Mavar, že jo, který vlastně seděl taky a on vlastně říkal, že většinou tady ty jako v uvozovkách VIP nebo známí lidi vlastně mají tendenci poslat do věznic, kde to je jako lepší, aby vlastně tyhle ty mediálně známí lidi jako by nemluvili o českém soudnictví, nebo ne soudnictví, jak se tomu říká, vězeňství, jo, prostě vězeňským systému, aby jako ho nějak potom veřejně jako netalo. Takže to je otázka. My samozřejmě tu máme dopis a ten dopis, já mám dojem, že nám odnesla naše kolegyně. Protože jsme ho tady měli na stole, ona nám ho přinesla, přečetla nám ho a vlastně ho zase odnesla.
2: Vrala, že si ho zarámuje a ukáže ho někde.
0: Byl to dopis, ano, vedení říkala, že ho ukáže.
2: Ano, že bychom mohli vysílat dlhšie.
0: Jo.
2: To sa tam v tom dopise zmieňovalo, že škoda, že vysielame jednu hodinu.
0: Áno.
2: A to sa vlastne zmieňuje často v tých dopisoch.
0: A byl to vlastne dopis od kluku z Nového sedla, jestli sa nepletu, ne?
2: Myslím, že Tibor bol podpísaný
0: pod tým. Áno, že sedíme v sedle, to bolo vlastne veľmi vtipný. No tak vidíte to, my musíme teďko takhle voľne vlastne to ocitovať. A práve tam napsali kluci vlastne, že vlastne sem by Ferryho nedali. No a to je přesně ono, evidentně nám potvrzujete vlastne toho, čo sme sa bavili, že asi budou nějaký jako kategorie, kde prostě někde ano, někde ne. My se kluci omlouváme, my fakt teďko tady mám na stole papír, ale ten papír není ten dopis.
2: Lístok na festivala.
0: Já myslím, že to bude ten dopis. Takže, ale můžete zase být rádi, protože dopis se dostane skutečně až na poradu vedení Evropy 2.
2: A uvidíme, čo se s tím dá robiť, tak budeme vyslat lepšie možno niekedy.
0: Uvidíme, co sa stane. Hele, lepší proste nieco než nic.
2: Áno, je to tak. Takže moc ďakujeme, že ste si vážili ten čas s písaním dopisu a uvidíme, jak to dopadne s Kajomi. Možno bude písať dopis aj on niekedy.
0: To je možný, přesně tak. Ahoj kluci, tady Adam. Poznal jsem, že asi mě nemáte rádi, ale chci se ptat proč?

lásky je. Nejraději ze všeho to dělám pomalu, ale můžu na to šlapat jako Ferrari. Měníme playlisty, měníme polohy, měníme pláže. Nejraději ze všeho to dělám pomalu, ale můžu na to šlapat jako Ferrari. Měníme letiště, měníme obchody, měníme zájem.

střídám tu šestnáctku na jeden take, jak se patří. Vyzvednu tě v tvojí práce někde nad ránem, bereme flašky na benzíně do apartmánu. Vím, že máš unavené nohy, tak se natáhni, bude to p***, máš ty role.

0: Posloucháte Rap Ateliér a my jdeme do finále, je to prakticky...
1: Ano.
0: Je to vyvrcholení tohoto Rap Ateliéru. Pozor.
1: To za veľa nestalo dneska.
0: To zajímavé informace. Některý byly opravdu zajímavý, jako v rámci toho, že teda buď světový rekordy 118 tisíc fanoušků na koncertu, nebo Adam Kajum je obviněn prostě a tak dále.
1: Tak Adam Kajum má toho veľa společnost s rapem zrovna.
0: No to teda. Hele, ale co je jako velmi zajímavý teda, dneska jsme se o něm výjimečně nebavili. Koluje to po netu, není to mimochodem AI, jo? Není to AI, není to jako, no prosím vás, prostě Drakeův syn, jo, je normálně takový blondětý, kudrnatý děcko prakticky.
1: Vím, či to
0: spole. A teď, kámo, ten má, je taková ta koláž, kde tam je jako Drake's son, Drake's wife, jo, jeho žena, a pak je tam Drakeova, nebo Drakeovy ženy, personální trainer, jakoby její osobní trenér.
1: Ano, a ten vyzerá velmi nenápadně podobně, jak jich syn.
0: Jako Drakeův syn.
1: Mhm.
0: Takže...
1: To se děje, to se děje, brácho.
0: No děje se to, já vím, že se to děje. A evidentně se to tady i stalo. Tady v tom konkrétním. A ještě je to takový jako karusel na tom Instagramu, že nejdřív máš takhle vlastně tu galerii všech zúčastněných a pak už máš galerii vlastně, kde jsou ty zoomy vlastně, jako na toho syna, na to, no hele, normálně, ty bláho, vidíš to. Ani když jsi Drake, tak to neznamená, že máš jako výsostní prostě vstup. Ne.
1: A tak on musí mať tých vstupov viac určite.
0: No tak samozrejme, ten nestíha vůbec, ten má tolik vstupů.
1: Ale stihol teraz 3 albumy, čo bolo veľmi zaujímavé.
0: A takže teďko vidíte, že nieco za nieco.
1: Ja som chcel zanedbať.
0: Jo, nemôžete mít proste v živote všechno.
1: Keď chceš robiť 3 albumy, tak pozor na trénera a zahradníka a poštara.
0: To už mi vždycky táta říká, Indro, nikdy nebudeš moct mít všechno. A i ty, kteří si myslí, že mají podle tebe všechno, to tak nemají. A vidíte to? Nechceme šířit žádný spekulace. Podívejte se na to sami, udělejte si názor sami.
1: Ano, ale ten člověk, který si může povedat, že v svém životě zažil všecko...
0: Je osobní trenér Drakeovy manželky.
1: Ano.
0: Že jo?
1: Ano,
0: určitě. To zažil všechno.
1: Určitě, ano. Zároveň britský přírodovědec David Attenburg.
0: Jo, počkej, Attenburg. To si z ní udělal nějakého německého vědce.
1: Attenburg.
0: David Attenburg. Hele, uděláme si někdy video, jakože rozhovor, víš, a řekneme, a teď tu máme fenomenálního, světově proslulého, prostě přírodovědce. David Attenburg.
1: Já to mám v hubě, lebo dneska jsme se bavili s kolegyněmi, že Bratislava za Rakousko-Uhorska byla Pressburg.
0: No tak to je ono.
1: Tak mi ten burg ostal v hubě.
0: Ne, já si dělám srandu.
1: A ještě mám chud na hamburger,
0: je to Attenburg, ale tak to je, že jo.
1: Ano, pardon.
0: Kámo, styla
1: obrovský. 100 rokov oslavil, čo je brutál. A zároveň on z jeho ciest má neskutočné zážitky. On videl doslova všetko asi.
0: Hele, nejvíc vlastně moment, silný moment, který mě i jako, a skutečně až dojal, protože já mám třeba rád jako gorily, koukám na to vždycky, víš, jako na ty, jak lidi jdou za nima a jak vlastně paradoxně, jak se o nich říká, že jsou, já nevím, agresivní, jo, ten silverback, ten samec by tě vzal takhle za dvě ruce a vytrhne tě jenom mé strupu, že? To není pro něj problém. A on vlastně tě absolutně respektuje, to je neuvěřitelný. A vlastně David Attenborough právě řekl, že vlastně nejzásadnějším momentem za tu dlouhou éru, kdy byl v kontaktu takhle s přírodou, právě bylo vlastně setkání s gorilama, kdy tam si ho vzali do parády nějaký dvě samice a to bylo jako fakt típlý. Protože oni jedna mu prošacovala kapsy, druhá mu strčila prst jako do pusy, úplně ho zkoumali, víš, ale to je od nich mimo jiné. Jako by projev jako absolutního přátelství, jako absolutního. No je to nádherný, je to...
1: No a ty budeš zkoumat gorily budoucí týden. Středu večer.
0: Ty bláho, Gorillas, no. Na Rock for People. Uvidíme, ano. Samozřejmě máme požádáno o rozhovory nejen z Gorillas,
1: ano.
0: Ale i Limp Bizkit, Bring Me the Horizon a další. Třeba Iron Maiden, no ale uvidíme.
1: Takže to musíme rýchlo stihnout, protože se musíme vrátit na vysílání.
0: Ano, přesně tak. Buď se vrátíme, a kdyby to náhodou neznělo, tak jsme se nevrátili. Takže uvidíme, jak to dopadne všechno.
1: A co tak na závěr pustit Gorillas, brácho?
0: Na závěr pustíme klidně Gorillas. Souhlasím.
1: Může být, ne?
0: Je to tak.
1: Výjimočně.
0: Tak se mějte hezky, my se loučíme a těšíme se zase příští týden. Ať už tady v Éteru Evropy 2, alebo třeba osobně na Rock for People.
1: Uvidíme.
0: Kdo ví? Uvidíme.
1: Pekný večer.
0: Čau.
1: Evropa 2.

Vyvez z Evropou 2 partu na festák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Ondy. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Ode dneška v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

Fajnu slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: maximum muziky. Europa 2.
1: Europa 2. Europa 2. 88,2 a 105,5 FM. Maximum.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už od zítřka v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: vám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fazlo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.

vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
6: 5 days.

Vyves s Európou 2 partu na festiák. Když si tento týden denne okolo obieda pohlídáš na Európie tenhle song a zavoláš nám, odmieníme ťa 4 úpenama denne na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Európou 2.

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.